0: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz, originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocníci pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát, neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, s kumpány, který mám, patříme do svazu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které

0: Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všení u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
10: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Single X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
14: www.hrady.cz.
15: Hit Radio. Hit Radio.

Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Taky dneska držíme palce maturantům. Na programu jsou totiž státní didaktické testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Podle dat státní organizace Cermat si tyto jazyky jako druhý předmět vybralo dohromady asi 12 žáků, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Drtivá většina z celkových 84 tisíc si potom jako druhý předmět zvolila angličtinu. Tragická zpráva přichází z Himaláje. Na nepálské straně hory Makalu 2 zemřel v pondělí český horolezec. Podle dostupných informací pravděpodobně v důsledku otoku plic. Ostatní členové expedice by měli být v bezpečí v základním táboře. Fanoušci Arsenálu se dočkali, londýnský klub včera postoupil do finále Ligy mistrů. O nejprestižnější evropskou trofej si tak zahraje po dlouhých 20 letech. Pomohla mu k tomu včerejší těsná výhra 1-0 proti Atletiku Madrid. Ve finále změří Arsenal síly proti Bayernu Mnichov nebo PSG. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Aplikace Záchranka, pomocí které si můžeme mobilním telefonem snadno a rychle přivolat první pomoc, rozšířila v Libereckém kraji své funkce. Stisknutím jediného tlačítka je teď možné automaticky přivolat i horskou nebo vodní záchrannou službu, pokud se nacházíme v oblasti jejich působení. Za rozšíření služeb bude Liberecký kraj platit měsíčně 40 tisíc korun. Na severu Čech bude dneska oblačno až polojasno, k večeru by pak mělo oblačnosti přibývat a objevovat se můžou taky přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty dneska

0: mezi 16 až 20 stupni.
1: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Ať počítám, jak počítám šipku, někdo nám tady chybí.
2: Já jsem chtěl říct úplně přesně to stejný.
1: Nekecej, my jsme normálně napojení. Tak Jasmin má dneska volno, bude s námi opět zítra, takže s Michalem a s Davidem, krásné ráno.
2: Krásné ráno všem.
1: Krásné ráno, kdo jste si nás naladil, 6 hodin, 2 minuty, jsme moc rádi, že jste tady u toho s námi, no a samozřejmě začínáme muzikou Miley Cyrus Flowers. Hezké ráno. Hit Radio Kontakt.

0: 6.05. Hit Radio a vy dobré ráno. Za moment startuje minuta šampionů, kde nám povíte, jaké máte ráno, co právě teď děláte. A já věřím tomu, že jste nikdo z vás, kdo jste právě teď u rádia, nezažil noc jako já. A můžu prozradit, že to bylo velice intenzivní. Co tě napadá, Davide? Co by to mohlo být? Je to opravdu něco, co...
1: Bylo to vášnivé?
0: Bylo to hodně vášnivé. Bylo to hodně vášnivé. Bylo to velice intenzivní.
1: Vidí se to do vysílání?
0: Vlastně jo, protože věřím, že se to nikomu nestalo. Cítím se jako výjimečný. Že to je věc, kterou nikdo neřešil. Takhle, asi okolo půlnoci jsem se probudil a jdu na toaletu. A říkám si, tady to nějak protýká. Jo. Tak jsem jako spláchnul tohle poslouchem, čekám, až se to napustilo a furt to protýkalo, jakože dost. Takže nám začal protýkat záchod, jo. Tak si říkám, tak to zkusím rozdělat. A my máme vlastně tu nádobku schovanou za zdí, takže tam je jenom takový malinký čtvereček. Člověče, asi 2 hodiny jsem se s tím mordoval a po 2 hodinách jsem zjistil, že tam je prasklý na tom napouštěcím ventilu prasklý těsnění, jo. Takže proto to nefunguje. Takže to je moje noc. A šel bych jako vlastně popravit tak trochu spát, protože jsem díky tomu absolutně nevyspal, takže jsem to nevyřešil, voda zastavená a čekám, až přijde náhradní díl, který je až někde z Prostějova.
1: Já jsem si tady mezi tím, co jsi to vyprávil, našel takovou zajímavost, tak věřte, že pokud vám protýká záchod, tak za to denně zaplatíte 50 korun.
0: 50 korun, no, tak já si myslím, že to protýkalo tak... 2-3 hodky, že se to rozbilo, no. Tak nějaká kačka zmizela. Takže to je moje noc a moje intenzivní ráno. Čekal jsi něco jiného, co, Davide?
1: Ne, já jsem vždycky úplně v šoku, co vy s Jasmin přes noc zažíváte.
0: To je prostě, ono to vypadá, když si to vymýšlíme, ale já bych byl teda popravdě rád, kdybych se tohle vymýšlel, protože já když si na to vzpomenu, fakt jde od půlnoci do 2 do rána, samozřejmě, že jo, chlap, řekneš si, no tak to spravím, ať má to moje jako radost, jo. No, nejde. Tak jí říkám, hele, prosím tě, nesplachuj, nejde to.
1: No tak nám schválně dejte vědět vy, jaký jste měli dneska, jakou jste měli dneska noc.
0: Tak, napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a jakou jste teda měli noc, potažmo, jaké máte ráno, co právě teď děláte. Číslo 777-937-777, no a my k vám s Davidem posíláme další muziku. Damiano, David, Next Summer na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Damiano David, Next Summer, 6 hodin, 10 minut. Krásné ráno a tak jsme zjistili, že je to věc, kterou jsem dneska v noci řešil, že jsem ji neřešil sám.
1: Nejsi v tom sám.
0: Připomenu pro vás, kdo jste se připojil až teď, od půlnoci asi do 2 do rána jsem řešil protékající toaletu, nevyřešil jsem to, prohrál jsem. A píše Martin Zubří, čau kluci, tak tohle jsem prožil předevčírem, taky jsem to nespravil od 1 do 2 hodin. Čau.
1: Ještě dodávám, že jsme vypočítali, že ho to našeho posluchače stálo asi 5 korun ty 2 hodiny.
0: Takže mě taky. Takže vlastně tím, že jsem jako teďka nevyspalý, že jsem se tam s tím mordoval, jsem ušetřil 5 kačku.
1: Je to tak.
0: Hele, ale zase jako, kdo ti to dá dneska? Kdo ti to dá?
1: To nenajdeš na zemi, jak se říká.
0: Pojďme na minutu šampionů teď. David Žacler, Danielka se pořád budila na pití a nakonec spala na gauči, protože prý nemohla spát ve své postýlce, takže taky noc úplně jakože ne super. No a Natálka vás pozdravuje do rádia. Děkujeme. Lukáš Lančkroun, jedu od 12:30 od rána kamionem do Mladé Boleslavy, tak šťastnou cestou. Marie Křenice, pes mi spal na hlavě, teďka snídám, dobrou chuť. Simča Ostrava, právě jsem nasedla do auta, jedu za svými pacienty, sluníčko svítí, takže to bude zase hezký den. Ahoj kluci, dneska mě čekají výplaty, jinak při dešti se spalo moc fajn, to píše Renča ze Skalice. A Renata Lipno nad Vltavou píše, v práci moje noc nebyla tak akční, kromě nočního větru a deště se spinkalo úžasně. Tak.
1: Já bych se ještě vrátil k tomu sluníčku. Mm-hmm. Je vtipný, že tady koukám na předpověď počasí, samej mrak a déšť a pak se podívám z okna a tam úplně vymeteno.
0: No já jsem si taky říkal, jako, že už čekám déšť nějakou dobu, už pondělí jsem si říkal, že bude pršet a teďka i tady u nás, odkud právě vysíláme, což je Praha, je vlastně vymeteno.
1: Paráda.
0: Paráda. Tak k tomu parádní hity, Poetika, půlnoc, 6 hodin, 12 minut. Krásné ráno vám všem.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: čtvrt na sedm. 3 minuty k tomu, posloucháte Hit Radio, krásné ráno, tohle je Dua Lipa. Včera se psali maturity z češtiny, ať už jste to řešili přímo na vlastní kůži vy, a nebo váš potomek, tak držíme pěsti, ať to dobře dopadne. Nicméně maturanti reagují na test právě z češtiny, nachytalo je známé řečení, doslova na to řekli, nikdy jsme to neslyšeli.
1: Tak to jsme teďka všichni zvědaví a chceme ho slyšet.
0: Překvapila druhá otázka. V té měl maturanti na vynechaná místo doplnit české slovní spojení s významem trvat jen krátce a brzy zmizet. Mm-hmm. Správná odpověď? Co? Víš?
1: No, řekni.
0: Je pičí život.
1: No.
0: Je pičí život. Je to trochu archaismus, který, já nevím, kdy jsem to naposled řekl, asi podle mě nikdy v životě. Takže spojení je pičí život maturanty včera nachytalo. Hmm. Tak jsem si řekl, že tady zkusíme najít nějaká další podobná spojení. Třeba, co znamená stavět hrady v Hispánii.
1: Tak jestli si dobře pamatuju, tak to je něco si vysnít.
0: Snít o naprosto nereálných věcech. Hmm. Přijít na buben, tak to víme.
1: Jasně, přijít o všechno.
0: Jasně. Mluvit ti do dubu, tak to je taky docela v pohodě.
1: Jasně.
0: Víme, marně se snažit někoho přesvědčit nebo něco někomu vysvětlit, nebo být u vytržení. Víš? Hmm,
1: tak být něčeho jako paf.
0: Paf, fascinován, takže bychom prošli, si myslím, ale ten jepičí život takhle, já kdybych to nečet, tak vlastně jsem na tohle spojení úplně zapomněl.
1: Je fakt, že už se moc často takováto spojení nepoužívají a vždycky, když ho někdo řekne nebo použije ve větě, tak mě to tak jako mile překvapí.
0: Že to je taková jako hezká čeština vlastně, dalo by se
1: říct. Přesně tak, že jsme zazpomínali na starý časy.
0: Tak u maturit držíme pěsti vám, maturantům, samozřejmě i vám rodičům, ať to klapne. No a pokud víte o nějakých takových podobných spojeních, něco, co máte rádi, nebo co třeba sami rádi používáte, klidně nám dejte vědět. Za chvíli vám dáme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno frčí. No a přidáme i muziku Alan Walker nebo Linkin Park. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
5: Pište si do kalendáře. Pátek 8. května, tradiční odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou. Úžasný den na Kristýně pro celou rodinu. Fanzóna Hit Rádia Kontakt, koncert Jaroslava Uhlíře, dál Cover Power, Imagine Diamonds, Mix Dance, Rokotéka a hlavně slavnostní odemčení Kristýny. Přijeďte na Kristýnu do Hrádku už 8. května od 12:30 po obědě.
6: Nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
7: Under Armour makes you better.
8: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.
9: Bydlet o úroveň výš?
10: Můžete i vy.
9: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
10: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
9: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
10: Rezidence Level 21.cz.
11: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů s Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
12: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nehodu na Teplicku. Došlo k ní na výjezdu z Liběšic ve směru na Chouč, kde osobák srazil srnku. A nehoda se stala i na Litoměřicku, opatrně mezi Kletečnou a Hrušovkou.
1: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
2: Hit Radio Kontakt.

0: sedmé ladíte středeční Hit Radio, krásné ráno s vámi Michal a David. A David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Ruce pryč od médií, to je heslo, které zaznívalo na včerejší demonstraci v Praze. Tisíce lidí se opět hromadně vyjádřili proti zákonu na zestátění veřejnoprávních médií. Protestní akce se obešly bez větších komplikací. S předstihem připomínáme, že o víkendu oslavíme Den matek. Letos připadá na neděli 10. května. I když matky často tvrdí opak, očekávají malý dárek, kytku nebo alespoň krátký telefonát. Legendární Rolling Stones ještě neřekli poslední slovo. Necelý měsíc po vydání limitované edice nového singlu oznámili, že 10. července vydají nové album. Připomínám, že Micku Jaggerovi už je 82 let.
0: 82 let. Já si myslím, že tohle je krásný důkaz toho, co všechno může lidský tělo vydržet. Drogy, sex, rock and roll a najednou a je ti 82. Ale třeba mu křivdíme, třeba to je naopak.
2: Ráno vstane, jde se proběhnout.
0: Jasně.
2: Pak něco lehkýho k snídani.
0: Jasně.
2: Odpoledne koncert, večer koncert a pak rychle domů.
0: A pak rychle domů. No a druhý zásadně bez lepku.
2: Herník zásadně bez lepku.
0: Ježiši. Jinak co vy a devadesátky, pokud je milujete, bude vás bavit Retro Weekend Hit Radia. Startuje teď v pátek až do neděle. Vám budeme hrát to nejlepší od devadesátek. A tohle by tam perfektně sedlo. Doktor Albán, It's My Life na Hit Radiu v 6 hodin 32 minut. Tak krásné ráno, šampioni.

0: Tohle je středeční Hit Radio, chvíli po půl sedmé, Taylor Swift, krásné ráno. Vy, kdo máte alespoň minimální povědomí o světě aut, víte, že pod kapotou se schovávají koně. Někdo jich má víc, někdo jich tam má míň. Kdybychom vám ale řekli, že tam můžete mít místo koňů koťata, mysleli byste si o nás, že jsme blázni? Možná. Ale zvíře, které mňouká, našli pod kapotou sanitky záchranáři na Tachovsku. Dvě živý koťátka s nima odjela celou šichtu a posádce vůbec nebylo zvláštní, že tam při přidání plynu něco mňouká. Což mi teda přijde extrémně roztomilý a říkám si, jestli vy jste třeba našli pod kapotou nějaké takovéhle zatoulané zvíře.
1: Tak čas od času to bývají kuny.
0: No to jsem chtěl říct, právě, že bychom možná byli radši za živý koťata,
1: to určitě,
0: než abychom tam našli kunu, která tam ani není a nechá nám tam jenom vzkaz v podobě rozkousaných kabelů.
1: Předpokládám, že ta koťátka žádný kabely nekousala.
0: Asi ne, ale asi zase můžeme říct, že to auto, ve kterém byli, mělo konečně tichej a hebkej chod. Za chvíli doprava, hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
4: No jaké bys chtěla?
3: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
3: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
11: Snížíme o 2 stupně.
10: Bod 2, průvan.
11: Dáme ručníky mezi okna.
12: Výborný návrh.
10: Bod 3, plíseň.
11: Vydrhnout, přetřít.
13: A co udělat rekonstrukci?
12: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
14: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
15: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
16: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
15: A tak to bude drahé.
16: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
17: Nevydařené rande, rozpačité pohledy. Jak z toho ven? Dopřejte si terapii módou a v obchodním centru Nisa si spravte náladu novým, dokonalým úlovkem. Nisa Liberec, na dotek skvělým nákupům.
18: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
19: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hit Radio.
20: Dobíjte si baterky s Hitradiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
21: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
2: Hitradio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržet se taky dnes ráno můžete na trase z Litoměřic směrem na Českou Lípu. Před obcí Zahrádky se opravuje železnice. V místě prací se proto dočasně projíždí pouze kyvadlově.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Rádiu. 1, 2, 3.

0: Disturbed na Hit Rádiu. S vámi Michal a David. Krásné ráno. Česko se dělí na dvě poloviny. Buď chodíte nakupovat do reálného obchodu, anebo si nákup necháváte poslat kurýrem. Tak pokud jste ale zastánci toho tradičního nakupování, tak pozor, protože váš košík, váš nákupní košík o vás prozradí víc, než si myslíte. Lidi totiž v Česku začali používat nákupní košíky jako seznamku a sociální sondu, říká se tomu košíkový stalking, a lidi záměrně vyrážejí nakupovat v určité časy, aby podle obsahu košíku vyčmuchali ideálního partnera nebo odhadli, kolik třeba bere jeho soused. Takže já pojedu na nákup, udělám obrovský nákup a teďka soused tam bude někde číhat za regálem a řekne si, aha.
1: Ideální partie.
0: Ideální partie. Nemá ten knejp asi teda hluboko do kapsy. Podívejte se na něj.
1: V té souvislosti se nám tady v Česku rozmohl takový nový obchodní nešvar. Lidé, kteří jenom tak brouzdají obchodňákem s plným košíkem, který potom nechají někde stranou a nakoupí si vlastní zboží.
0: Jo, takhle, jasně.
1: Jakože blafujou.
0: Jo, jakože blafování, jasně. Že teda do toho košíku naskládáš to nejdražší, projíždíš potom v obchoďáku.
1: Luxusní whisky.
0: Jasně, to nejdražší, co tam mají. A pak jdeš prostě ke kase a koupíš si dva rohlíky. Tak dobře, pokud chcete vybírat potenciálního partnera podle nákupu, tak rada zní, postavte se nenápadně až někam k pásu. Boy, Centuries, 6 hodin, 53 minut, další muzika pro vás na Hit Rádiu. Tak hezké ráno.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
1: Hledáte SUV? Škoda Karoq je nejprodávanější v zemi. A teď ho máte i hned. V automatu, skladem, se zvýhodněním až 122 000 korun. Nebo na paušál už za 6 500 bez DPH. Váš nový Karoq čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty platíme ještě víc. Cenové stropy, které od války na Blízkém východě stanovuje vláda, totiž ve středu opět porostou. Za benzín si oproti úterku připlatíme o 17 haléřů, za naftu potom o 9. Vláda minulý týden rozhodla, že bude s maximální povolenou cenou pokračovat i v květnu. Opatření proti vysokým cenám paliv zavedly i okolní země. Dovolená ve Spojených arabských emirátech by se nám mohla opět zkomplikovat. Tamní vzdušná obrana včera znovu zasahovala proti íránským dronům. Vzdušné útoky, které v pondělí emirátské úřady oznámily, byly přitom první od začátku příměří, které utlumilo konflikt v regionu. Příběh Zachraňte Timmyho nejspíš happy endem neskončil. Podle odborníků je velryba, kterou se podařilo zachránit od německých břehů, nejspíš mrtvá. Od sobotního rána podle nich nejsou k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka v Severním moři. Zvíře bylo po celé akci extrémně oslabené. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Zimní údržba v Liberci stála poprvé přes 60 milionů korun. Přispěl k tomu hlavně mrazivý leden. I když byla uplynulá zima nejdražší, nebyla pro technické služby nejnáročnější v historii. Dosud nejdražší zima z přelomu let 2008 a 2009 sice stála asi 55 milionů. Při přepočtu na současné ceny by to ale odpovídalo zhruba 90 milionům korun. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 16 až 20 stupni. Bude oblačno až polojasno, k večeru pak možnost přeháněk nebo i bouřek.
4: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
5: Snídaně šampionů.
2: 7 hodin, 2.

0: minuty k tomu, stále vám přejeme krásné ráno a jsme moc rádi, že jste tu s námi. S vámi dnes Michal David, teda Michal a David.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Jasmin dorazí zítra, takže dneska to tady je pánská jízda.
1: Dneska nedorazí, ale já přesně vím, co by řekla. Řekla by, že dneska už je vlastně jakoby čtvrtek, protože v pátek nejdeme do práce.
0: Znáš ji? Všichni ji známe, to je pravda. No tak zítra si ji užijeme. Dneska teda spolu Alvaro Soler, La Cintura, to je další muzika, která k vám letí. Hezké ráno.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Tohle je soundtrack vašeho středečního rána. Jsme moc rádi, že vstáváte s námi. Ladíte Hit Radio, dobré ránko, 9 minut po 7. Nás by zajímalo, jestli si nosíte jídlo do práce. A jestli ho necháváte ve společné kuchyňce, lednice, jen tak bez dozoru. Pokud odpovídáte ano, tak máte rádi adrenalin, chápeme. Poslední studie totiž říká, že krádeže jídla v práci jsou na absolutním maximu. Máme tu dokonce příběh, kdy to jeden borec nevydržel, napustil svůj oběd modrým barvivem a odhalil tak největšího zloděje v práci. Vlastního šéfa, který mu pak zářili zuby modrou barvou. A to mi přijde naprosto geniální pomsta.
1: Boží.
0: Odhalení toho, kdo vám tajně chodí na jídlo. No tak jako asi se shodneme, že společné lednice v práci jsou tím místem činu, kde mezi jogurty, ale i řízky. Tak by mě zajímalo, jestli třeba ty, Davide, jestli ti někdo někdy něco snědl, nebo jestli ty si něco snědl.
1: Já mám jen takový příběh, kdysi dávno jsem jednomu kolegovi, jehož identitu vlastně do dneška neznám, ukrad z lednice jabko. Aha. Ale protože jsem pak měl černý svědomí, tak jsem se do té lednice vrátil a nechal jsem tam 10 korun.
0: A myslíš, že věděl, že to bylo pro něj?
1: To už se nikdy nedozvíme. Každopádně, jak jabko, tak 10 koruna zmizela.
0: Tak jestli si tu 10 kačku náhodou nevzal...
1: Ten čas, že ukrást to jabko.
0: Někdo jiný. Já se musím přiznat, já jsem taky takhle jednou, kolegové v rádiu, už to je pár let zpátky, snědl jogurt. My jsme se přišli, o mě přišel...
1: Tak to zbyl ty.
0: To byl jiný kolega. On mě přišel vystřídat po vysílání a já si říkám, tyjo, něco bych zakous. Jo? Tak jsem se šel podívat do lednice a říkám, tady je hezký jogurt a bylo jich tam třeba, nevím, 8 druhů, jo? A vybral jsem se zrovna, myslím, že byl řecký. Tak to tak na tajňáka v té kuchyňce jim a on už si myslel, že jsem pryč, tak jako jde, že jo, teďka do té kuchyně a vidí mě, jak tam držím v ruce jogurt a jim a ona mě, ty mi žereš jogurt a já... Já jsem si připadal, tak hodně blbě, u něj to načapal vlastně, tak jsem mu jel nakoupit do obchodu nějaký dobroty, jo, takže nějaký šunky, jogurty, stálo to třeba všechno 10x tolik, ale hele, já jsem se málem hanbou propadl teda, jo.
1: Mě udivuje už ta tvoje myšlenka, že máš hlad a jdeš do lednice, i když víš, že tam nic nemáš, jako.
0: Tak jsem šel kolem, no. Takže ano, ano, Davide, jsem jeden z těch kolegů, který prostě jdou a normálně to z prax prostě snědí. No tak dejte nám vidět vy, jak si chráníte svoje vlastní jídlo, jestli na to máte nějaké triky, případně jestli jste ta oběť, jestli jste tou obětí, které prostě kolegové občas snědí ten jogurt, snědí tu šunku, snědí cokoliv, co tam máte a pak jste třeba bez obědu. 777-937-777, budeme rádi, když nám to pošlete přes WhatsApp jako hlasovku nebo klasicky zprávou nebo SMS-kou. Teď Huntrix a Golden na Hit Radio v 7 hodin 12 minut. Hezké ráno.

0: čtvrt na osm, něco málo k tomu, ladíte středeční Hit Radio, hezké ráno. Společná lednice, shodneme se na tom, že to je džungle bez pravidel. Nová studie říká, že krádeže jídla v práci jsou na historickém maximu. O tom jsme se bavili, měli jsme tu příběh člověka, který dal do svého jídla modré barvivo a odhalil šéfa, který měl pak modré zuby, takže to bylo naprosto evidentní, kdo mu na to jídlo chodil. Ptali jsme se vás, jakou máte zkušenost, jestli jste tím ujídači, co baštíte kolegům v práci jídlo, anebo jestli jste ta oběť, kterému prostě nějaký kolega občas něco sní. Přišlo od vás opravdu spoustu zpráv a spoustu hlasovek. Už víme, jak to vypadá u vás v práci, u vás tak. Píše třeba Týna, dobré ránko, já mám výhodu, že naše společná lednice je v mé kanceláři. Sice mě občas štve, jak jsem každý courá, ale alespoň mám přehled o tom, co si kdo z té lednice bere. Hej, šikovný. Taky píše Martin, zdravím do rádia. Takhle si bufet udělal z mých obědů teď už bývalý kolega. Myslím, že můj nápad s projímadlem zafungoval skvěle. Od té doby mi z lednice už nikdy nic nezmizelo. To píše Iveta. Dobré ráno, dobře funguje Gutalax. Takhle. Neberte to jako návod, jo. Neolizujte železné zábradlí, ale přijde mi to teda naprosto jako skvělý, vlastně jak vyběhnout tady s těmi ujídači. Máme tady taky několik hlasovek, třeba od Radka.
1: No ahoj, tady Radek. Já jsem taky jeden z těch, co radši ochutnávají, než aby si nechávali ochutnávat. Jo, jasný, když tam taky něco vidím, prostě já mám na to chuť, tak si to vezmu, no. Ahoj.
2: Když to tam vidím, tak si to vezmu. No, tak jednoduchý to je.
0: To je skvělý. A ono, já to chápu. Já chápu vás, kdo to taky ujídáte, protože přesně ty, když jdeš do té lednice, dejme tomu plácnu, třeba promlíčko do kávy, jo, tak to odevřeš a samozřejmě, co vidíš, jo, tak vidíš jídlo. Jo.
2: Vidíš jogurt třeba.
0: Já když si představím našeho psa, já kdybych prostě takhle mu dal někam do rohu nějaký jídlo, kdybych se ho odložil, myslíš si, že kdybych se vrátil z vedlejší místnosti, že by tam to jídlo bylo?
2: Měl by modrou hubu.
0: Neodoláš, přesně tak. Tak je tady hlasovka od Lukáše.
3: Ahoj, tady Lukáš, tak když se teda bavíte o těch svačinkách a takhle, těch lednicích, mě teda se nic nestratilo, ale kolega, když jsme jezdili autobusem a on teda střídal ty autobusy, dělal střídače takzvaně, že jo, tak on prostě těm řidičům jsem tam něco vzal, když tam měl někdo bombóny nebo takhle, tak on si rád prostě chrousnul. No a jednou se mu to nevyplatilo, prostě vzal si láhev, ve které si myslel, že bylo pití a ono v tom byl Fridec, že jo. No a jak se napil, tak bohužel pak skončil teda v nemocnici, naštěstí teda to dobře dopadlo, ale asi se to jako nevyplácí brát si cizí jídlo, pití, prostě když vám to nepatří, že jo, takže bych to nedoporučoval nikomu tady tohle toto dělat.
0: To je vlastně pravda, že to je velká odvaha strčit čumák do něčeho, co ti nepatří, protože opravdu jako nevíš, co tam je. A co nás teda pobavilo, tak je hodně byla hlasovka od Wendy.
4: Ahoj, tady Wendy. Copak kolegové, s tím jako vůbec problém nemám. Naopak, tam si děláme to takový jako pěkný. Ale doma, prostě ty harpie, který se mi pak sesypou na to, co já si koupím, nějakou dobrotu, kterou já si uzmu, na tajňáka si to koupím, spocený záda, než dojedu domů, jestli vůbec mi to jako ty děti nesežerou cestou domů. A přijedeš a dáš si to prostě někam na místo, kde stoprocentně víš, že ty děti nepůjdou, to znamená, nevím, úklidový prostředky, nebo prostě něco, kam je stoprocentně nedostaneš, kde je vysavač schovaný a podobné věci. Oni to najdou. Chápeš to, jako oni to najdou. Oni to najdou a pak ti úplně suverénně řeknou, je, mami, a to bylo tvoje, tak promiň, já ti koupím jiný. Takže takhle už mám asi metrák pistácí, 150 kilo kešu, nějaký čokolády hořký, nějaký sušenky. Já jsem asi chudák. Já když to vemu kolem a kolem, jsem chudák, takže to nejsou jenom kolegové v práci, to jsou i děti. Oni jsou to i děti, který sežerou, na co přijdou.
0: Wendy, já tě miluju. To je perfektní. Tak myslím si, že po tomto vstupu, ve kterém jsme se dozvěděli, že krádež jídel je na absolutním maximu, i hned začne nárůst prodejů Terezorů o 250%. Tak pozor na vaše jídlo.
5: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Auto na Šrot.cz.
8: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
7: Volejte 776-823-833.
8: Auto na Šrot.cz.
7: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
8: A zdarma odvezeme.
7: Volejte 776-823-833.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i velké umělce.
11: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
12: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.
14: Autokoutek.
15: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
14: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
15: Výhodné financování.
14: Pro nové i ojeté vozy.
15: Ale jen u Autokoutek.
14: Dobrá adresa pro váš vůz.
15: www.autokoutek.cz.
14: Již 30 let.
16: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
17: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Bourá se na Českolipsku. Buďte tam opatrní mezi Dolní Lipchavou a Stružnicí, kde osobní auto srazilo divočáka. Místo je průjezdné, raději tam ale sundejte nohu z plynu.
1: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
2: Hit Radio Kontakt.

0: 7.30, tohle je středeční Hit Radio a Coldplay We Pray. Za malou chvíli rychlá pětka s hotelem rezidence Fuglsang. Budete soutěžit o další parádní víkendový pobyt, tak nechoďte daleko od rádia. Teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update. Můžete jíst maso, můžete mít rádi zvířata, nemůžete dělat oboje. To jsou slova populární zpěvačky Billie Eilish, která je vegankou většinu svého života. K potravě bez zvířecího utrpení vyzývá i miliony svých fanoušků po celém světě. Na tenhle pojistný podvod vyšetřovatelé nejspíš nezapomenou. Skupinka Američanů fingovala poškození svých luxusních automobilů v přestrojení medvěda. Za tenhle kuriózní podvod půjdou na půl roku do vězení. Bizarních rekordů není nikdy dost. Jeden takový překonal mladík z Německa, který složil Rubikovu kostku ve volném pádu. Letěl rychlostí přes 160 km v hodině a kostka mu zabrala 23 vteřin.
0: Já tomu nerozumím. Představ si teda, že borec letí volným pádem a složí Rubikovu kostku. Já jsem to nikdy nesložil na zemi. Složil jsi to někdy?
1: Já taky nikdy, ale našel jsem si 3 zajímavosti o Rubikově kostce, tak dobře, dávejte pozor.
0: Dobře.
1: Přesné číslo kombinací je 43 trilionů.
0: Cože? Počkej, jakože 43 trilionů možností to sestavit a já jsem za 35 let nepřišel ani teda na jednu variantu.
1: Ještě ani na jeden. A pojďme poslední zajímavost. Význam. I přes toto obrovské množství kombinací lze každou kostku vyřešit maximálně ve 20 tazích. To znamená takovýhle obrovský množství kombinací.
0: To je neskutečný.
1: A ty máš 23 tahů na toto složit.
0: To je neskutečný. Já jediný, jako učil jsem skončil, vím, že ty strany mají mít stejnou barvu, že jo?
1: Tak aspoň, že pravidla znáš dobře, no. Co naše rychlá pětka, ta by nemusela být tak úplně komplikovaná.
0: Nemusela by, jak říkáš, soutěžíte s hotelem rezidence Fuglsang, hrajete o další víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor, čeká na vás snídaně, večeře, wellness s výřivkou, sauna, pára, fitko, taky 10% sleva na masáže. Navíc je hotel dog friendly, takže váš mazlik může jet s váma. No a kdo byste chtěl tenhle parádní relaxační wellness balíček v hodnotě 10 000 korun vyhrát, běžte, chci soutěžit na 777-937-777. Hezké ráno.

0: kolika let se laví. 7.36 a středeční hit rádio. Krásné ráno.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden soutěžíte o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperský hor. To je rychlá pětka s hotelem rezidence Vogelsang. Mimochodem tahle rezidence Vogelsang leží u Kašperských hor přímo v srdci Šumavy, takže ideální místo pro odpočinek, romantiku, aktivní víkend, procházky v přírodě, také výhledy na hrad Kašperk nebo na kapli svaté Barbory. Je to prostě místo, kam se jezdí za klidem a odkud se vám nebude chtít odjet. No a o tohle si zasoutěží Terka, která je s námi ve vysílání. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Terka z Klatov. Koho by si vzala s sebou, kdyby si vyhrála tenhle parádní pobyt?
2: Nejspíš manžela, když bude hodnej.
0: Nejspíš. Máš ho u sebe, anebo je někde mimo?
2: Naštěstí je v práci.
0: Tak jestli poslouchá, zdravíme manžela takhle na dálku. Tak tedy, připravená, jdeme na to?
2: Ano.
0: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik minut trvá 1/3 v hokejovém zápase?
2: 25.
0: -5 je kolik?
2: 20.
0: Jo.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje největší poušť na světě?
2: Sahara.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Teresko, ve kterém státě najdeš slavnou šikmou věž v Pise?
2: Itálie.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře je známé tím, že mění barvu podle svého...
2: Chameleon.
0: Mhm. A poslední otázka, pátá. Jak se říká samci od ovce?
2: Beran.
0: Beran je správně. Tedy ty jsi neuvěřitelná. Je to tvoje.
2: Děkuji moc, super.
3: Já bych ještě doporučil dostudovat ty hokejové vědomosti. Jo, šampionát začíná už příští týden v pátek, jo? Nemáš moc času.
0: David, čoural, prostě nevšímej si ho tady.
2: Já spíš fotbal,
0: No jasně, jasně, každý má něco. Tak Terko, moc gratuluju, pozdravuj manžela, jestli teda vyrazíte spolu, ale jich říkáš prostě podle zásluh. Všechno to posíláme, hotel Residence Vogelsang, pro 2 osoby, 2 noci v hotelu u Kašperských hor. Je to tvoje.
2: Děkuji moc, mějte se krásně.
0: Mějte se krásně, hezké ráno, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz. Hit Radio Kontakt.

0: Rádio, jenom hity. A Rosalyn Snap v 7.42. Michal a David, s vámi přejeme hezké ráno. No a pokud milujete Harryho Pottera, tak pro vás máme naprosto fantastickou zprávu. Nebo takhle, myslím si, že jestli milujete Harryho Pottera opravdu na maximum, tak už to víte. Do České republiky totiž míří jedna z největších putovních výstav. Harry Potter The Exhibition.
1: Je to tak, už letos 6. srpna v Pražských Letňanech.
0: V Pražských Letňanech, takže je čas si nachystat kouzelnické hůlky a zopakovat si zaříkadla.
1: A když už jsme u nich, tak si tady uděláme takový malý kvíz.
0: Ty bláho. Tak já budu odpovídat. Já budu hlas vás, našich posluchačů. Dobře.
1: Kteří si ale taky budou s námi odpovídat. Takže první kouzlo, Expelliarmus.
0: Expelliarmus? Jsou tam nějaké možnosti, Davide?
1: Ne.
0: Expelliarmus, tak nevím, co bych... Tak počkej, já to zkusím na tobě.
1: Expelliarmus.
0: Expelliarmus. A nic se nestalo.
1: Odzbrojovací kouzlo.
0: Dobře, tak to
1: vyrazí protivníkovi hulku z ruky.
0: To mi uniklo.
1: Druhé kouzlo, Lumos.
0: Lumos, to rozsvítí nějaký světlo.
1: Přesně tak, rozsvítí světlo na špičce hulky. Jasně. Jako malá baterka. Za třetí, Alhomora.
0: Alhomora. Je vidět, že jsem Harryho Pottera dlouho neviděl.
1: To teda jo, tohle jsou úplný základy.
0: Alhomora. To je, není to něco s nějakým lektvarem?
1: Odemkne zamčené dveře nebo zámky.
0: Já už nechci.
1: Čtvrtá otázka. Wingardium Leviosa, to budeš vědět.
0: Jasně, tak to...
1: Ne Leviosa.
0: Leviosa. Levitace.
1: Levitační kouzlo.
0: Jasně.
1: A do pětice všeho dobrého a zlého, Expecto Patronum.
0: Já nevím, a není tam Dexempo Multosum Poplex?
1: Expecto Patronum vyvolá patrona, ochranou bytost, která zahání mozkomory.
0: No, tak Wingardium Leviosa.
1: Tebe by asi dobré navíc teda nevzali, Michale.
0: Já jsem, neudělal jsem maturitu. Což je vlastně teďka, aktuální. Zdravíme všichni maturanty a držíme vám palce. Takže 6. srpna 2026 výstava Harry Potter The Exhibition, pražské výstaviště v Letňanech. Pokud vyrážíte, užijte si to.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Retro víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek 7 ráno.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
6: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
7: Hausbrand Café, per favore.
8: Si, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
10: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglift Day.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Liberecká výšina.
14: Jedinečné romantické prostředí, jako stvořené pro váš vysněný svatební den.
13: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
14: Zkrátka vše na míru, včetně obřadu, pro vaši nádhernou svatbu.
13: Libereckavýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
15: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vážná nehoda se stala v Turnově. Pozor v Sobotecké ulici, kde záchranné složky zasahují u havárky osobáku. A pozor taky na Litoměřicku, kde se bourá u obce Velemín.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.52, takhle zní středeční Hit Radio, krásné ráno s vámi, Michal a David. My jsme se malou chvíli zpátky bavili o kultu jménem Harry Potter, no a další obří kult byl seriál Přátelé. A tak se ptáme, sledovali jste tenhle příběh? Vidíme, že kývete, slyšíme, že odpovídáte. Ty se zdíval, Davide? Sledoval jsi?
1: Jasně, no, pořád sledujeme.
0: Jasně. Proč se o tom bavíme zrovna teď? Protože dneska, možná vás to překvapí, možná vám to vyrazí dech, nebudete tomu věřit, ale dnes je to přesně 21 let, co vlastně nejoblíbenější seriál historie Přátelé skončil.
1: Wow.
0: 21 let. Tak spousta z nás na téhle partě třicátníku vyrostla, na tom se shodneme. Zajímavost. V seriálu se protočilo asi 80 různých vztahů, což se vlastně dá brát jako takovej slušný katalog našich vlastních životních chyb. Dalo by se říct, že myslím si, že každý z nás se v nějaké té fázi toho příběhu rozhodně poznal a za mě tady vznikla taky asi ta nejhorší, nejtoxičtější výmluva v historii lidstva. Řekl Ross. My jsme si přeci dali pauzu.
1: Mně se nejvíc líbila hláška od Phoebe. Já bych ti strašně rád pomohl, Michale, ale nechce se mi.
0: Jasně. Hlášky zledovily. Tak možná už teď přemýšlíte vy, kdo jste třeba přátelé dlouho neviděli, že je čas si je oprášit. Musím se neoprášit, spíš připomenout a zaspomínat na ty starý dobrý hlášky. Čas je taky na další parádní muziku. Tohle je strašně skvělý, co dejme.
1: To není potřeba oprašovat, to je novinka.
0: Není, je to novinka. Vzpomenej si, Eva Farná, Mirej na Hit Radio pro vás právě teď.
2: Tohle vám hrajeme nově.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Izomat stavebniny.
4: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
5: Cemix fasáda, trvalá paráda.
4: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Získat pomoc s bydlením bude ještě náročnější. Zatímco doposud měli nárok na sociální bydlení 10 000 lidí v nouzi, teď to budou spíš tisíce. Důvodem jsou nová pravidla, která připravuje kabinet Andreje Babiše. Ten hodlá změnu zákona o podpoře bydlení už dneska začít finálně projednávat ve sněmovně. Zatímco Američané ujišťují svět, že je na Blízkém východě příměří, Emiráty likvidují jeden iránský dron za druhým. V Hormuzském průlivu, který je pro celý svět klíčový, je potom situace nejasná. Připomínám, že klid zbraní, který je platný především na papíře, byl podepsán 8. dubna. Záchranné akce v Českém Švýcarsku se blíží do finále. Hasičům se podařilo zmenšit plochu požáru na 5 hektarů z původní stovky. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti nadále pomáhali. Všem zúčastněným patří velké uznání a dík. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Aplikace Záchranka, pomocí které si můžeme mobilním telefonem snadno a rychle přivolat první pomoc, rozšířila v Libereckém kraji své funkce. Stisknutím jediného tlačítka je teď možné automaticky přivolat i horskou nebo vodní záchrannou službu, pokud se nacházíme v oblasti jejich působení. Za rozšíření služeb bude Liberecký kraj platit měsíčně 40 000 korun. Na severu Čech bude dneska oblačno až polojasno, k večeru by pak mělo oblačnosti přibývat a objevovat se můžou taky přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty dneska mezi 16 až 20 stupni.
11: Počasí pod mrakem, zataženo, nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
12: Středa, 8 hodin, 1 minuta, ladíte Hit Radio, s vámi Michal a taky David.
13: Krásné ráno.
12: Hezký ránko a budeme moc rádi, když s námi zůstanete, protože za malou chvíli vás vezmeme do kina. Doslova na VIP zážitek, tak na to počkejte, nechujte daleko od rádia. Čekání zkrátí muzika Hozier, taky Selena Gomez a The Scene na Hit Radio. Hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Too Sweet, Hit Radio 808 a já se ptám, už jste byli v kině na Michaelovi? V kinech je aktuálně dokumentární film Michael o kom jinem než o králi popu Michaelu Jacksonovi. A jestli teda můžu za sebe něco doporučit, co by se vám mohlo v kině určitě líbit, je to právě tohle. My jsme byli včera a teďka než spustím, tak rozhodně nechci, aby to vyznělo jako chlubení nebo něco, ale šli jsme do Gold Class kina, že to vyzkoušíme a já mám normálně husinu ještě teď zážitek neuvěřitelný.
1: Takhle, ještě než spustíš o tom zážitku, já dodám informaci o tom, že na ČSFD má ten film 77%, což je slušný.
0: Což je vlastně docela dost, to číslo tak nějak jako kolísá, chvíli tam je 80, chvíli tam je 77, ale myslím, že to je dobrý. Tak jsme vyrazili a právě kombinace toho, že vyzkoušíme tu VIP, jak to říct, VIP experience, tak vlastně v kombinaci s tím filmem, protože já teda songy nejenom Michael Jacksona, ale celkově ten soul, funk, jako miluju, tak teďka ležíš na té sedačce, rozpláclej, jíš tam ty nachos a posloucháš ten tu hudbu, jako z těch kvalitních beden, tak já odcházel s obrovským zážitkem a jsem strašně rád, že jsme, a ani to nebylo o tolik dražší, jo, stálo to, já nevím, na lístku, neřeknu, kdyby to bylo třeba o tisícovku, ale třeba o 200 jako navíc, jo. Což jako ta výhoda toho, že tam s tebou v tom sále je třeba jako 10 lidí, vlastně je nesporná. Takže to je jenom jako zážitek teda z VIP kina.
1: Co rozměr je plátna?
0: Menší než samozřejmě v klasickém sále, ale stále velký, stále velký.
1: Co občerstvení?
0: Občerstvení, dobrý, dostali jsme welcome drink na začátku, já jsem se dal nealko, protože jsem řídil, přítelkyně se dal alko, protože neřídila, a občerstvení dobrý, takže tam můžeš prostě jako si nechat i něco donést. Takže pak jako, jestli můžu něco doporučit, co se týká zážitku z kina, tak rozhodně vyzkoušejte, pokud máte tu možnost.
1: Jednou za čas připlatit a vyzkoušet.
0: Tak, nicméně, můj mozek byl hladový po filmu, tak jsem o Michaelovi něco hledal. A co mě překvapilo, co jsem mu nevěděl, možná vy jste to věděli, jo, ale on byl nejenom geniální zpěvák a skladatel, ale měl velmi zajímavou metodu, jak docílit toho, aby jeho děti četly.
1: Aha.
0: Jo, prozradila to sama jeho dcera Paris. Jako malá totiž polikala jednu knižní sérii týdně jenom proto, aby si mohla koupit vysněnou panenku. Michael byl nekompromisní.
1: Chtěla, něco za něco.
0: Chtěla hračku, fajn, tady máš 200 stránek o historii a zítra tě z toho vyzkouším, jo. To mi přijde naprosto geniální tah, jo. Chceš něco, tak něco za něco. Tak by nás zajímalo, co vy, jak to vypadá u vás doma? Jaká měna funguje u vás doma? Jak motivujete vaše děti do věcí, do kterých by se jim normálně ani zamák nechtělo?
1: No, napište nám.
0: Napište nám. Ideálně, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo nám to pošlete normálně zprávu, my to rádi přečteme. Michael Jackson, Billie Jean na Hit Radio v 8.11. Hezké ráno.

tohle vám hrajeme nově.

0: tohle je novinka ve vašem playlistu. Rehab in my head. 8 hodin, 17 minut. S vámi Michal a David a my vám přejeme fantastické středeční ráno. Film Michael o králi popu aktuálně v kinech. Vyražte, kdo váháte, byl jsem, doporučuju. No a co jsme řešili, že Michael měl skvělou metodu, jak docílit toho, aby jeho děti četly. Chtěl si hračku? Dobře, tady máš bychly a až to dočteš, tak tě z toho vyzkouším.
1: Zajímavá metoda, platí dodnes.
0: Funguje dodnes. Fungovalo to. Tak chtěli jsme po vás, kdo nás teď ladíte, jestli máte nějaké takové techniky i u vás doma. A píše třeba Monika, syn 7 let se zbláznil do fotbalu, takže aktuálně je to jednoduché. Pokud se chce večer koukat na zápas v televizi, musí poslouchat v závorce, uklidit si po sobě a tak dále. Zatím to funguje. Tak si říkám, jak to vůbec vypadalo u nás aktuálních 35-tníků, 40-tníků, co, Davide?
1: Tak naše rodiče měli výhodu, že ještě nebyly počítače a mobily.
0: To je pravda. Takže my jsme, co jsme jediný potřebovali? Proč jsme museli být hodný nebo proč jsme museli sekat latinu? Tak když jsme třeba chtěli ven.
1: Jasně, nebo když jsme chtěli třeba přespat u kamaráda.
0: No jasně, jasně, tak to byla úplně jiná doba, no. My jsme byli prostě zvyklí makat normálně, jo. No, dneska telefon, tohle prostě, chceš telefon. To tady přišla třeba hlasovka, jo.
2: Ahojky, zdravím do rádia. Moje dcery, dneska už dospělé ženy, chodili spát v 8 hodin, to měli prostě nařízeno od rodičů, ode mě, od tatínka, ale měli do 9 hodin povoleno si číst, takže si samozřejmě četli. Hezký den, Kamila.
0: Hezký, hezký. Taky tady je zpráva od Káji, u nás funguje kolik minut čtení, tolik minut na mobilu. Někdy čtou tak moc, že už ani na hraní není čas. A tohle si zapíšu do paměti, protože se mi tohle bude rozhodně jednou u mé dcery hodit. Takže děkujeme za vaše zprávy, za chvíli doprava a taky další muzika, na co se těšit, Rosé, Bruno Mars a Paté nebo Skript a Vilajem. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
7: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
8: Co hledáš? Trůn pro královnu?
7: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
8: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
7: To je jak sen. Kdeže to je?
8: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
9: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premiumclinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
10: Jo, ještě beton.
11: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
12: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
13: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
15: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Záchranné složky stále zasahují na Semilsku, opatrně u obce Modřišice, kde osobní auto narazilo do stromu. Mělo by to tam být průjezdné, nejspíš se tam ale chvilku zdržíte.
1: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Tohle je Hit Radio, taky Rose, Bruno Mars a Paté 8.30. Aha, hezké ráno, co pro nás má ravit?
1: Ranní update.
2: S předstihem připomínáme, že o víkendu oslavíme Den matek. Letos připadá na neděli 10. května. I když matky často tvrdí opak, očekávají malý dárek, kytku nebo alespoň krátký telefonát. Koalice plánuje cestu na východ. Do Číny by měla vyrazit hned dvakrát, a to vůbec poprvé od prezidenta Zemana. Podle dostupných informací se ladí data, vyrazit by měl Tomio Okamura. Víkendové počasí nám bude dělat radost. Podle předpovědi nás čeká převážně jasná obloha se sluncem a teploty kolem 20 stupňů. Chladno, které meteorologové předpovídali na dnešek, se potom nejspíš konat vůbec nebude.
0: To je vlastně pravda, že dneska mělo být ošklivo, a kolik má být dneska stupňů?
2: Až 22. A úplně živě si pamatuju, že jsem ve čtvrtek čet, že dneska ve středu bude 12.
0: No tak rozhodně je to milejší překvapení, než kdyby to bylo naopak,
2: to
0: že jo?
2: Určitě.
0: A stejně si říkám, ta práce meteorologu, to je prima job, co? Něco řekneš, je to tak jako pade na pade, no, to vyjde nebo to nevyjde. No,
2: to je podobně jako my.
0: Asi tady. Tak. Nicméně v pátek taky začíná, kromě hezkého počasí, retro víkend. Od pátečních 7 ráno až do nedělních 18 do vás budeme sypat to nejlepší od 90. A i tohle by tam mělo svoje místo. Košín na Hit Radio.

minut po půl deváté ladíte Hit Radio, za to moc díky, krásné ráno. A už jste slyšeli tu novinku o Rolling Stones? Na to si zesilte rádio. Tyhle legendy z Británie totiž včera večer oznámili, že 10. července vydají nové album Foreign Tongues, cizí jazyky. To se objevilo na jejich webu. Současně taky nasdíleli nový single In the Stars, ten je k poslechu online, pokud byste si ho chtěli dát. No a co mě osobně teda moc baví, je sám Mick Jagger ve 82 let a skotačit jak zamladá, neuvěřitelný. Myslím, že to můžeme připsat tomu zdravému životnímu stylu, nebo co? No jo, tak věk je jenom číslo. Tak 10. července nové album venku, no a my se teď na Hit Radio vrátíme na konec 90. a dáme jednu z jejich klasik. Anybody seen my baby? Tohle jsou Rolling Stones a já vám přeju krásné středeční ráno zítra den. Pojďme na to.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz. Originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocnici pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
5: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Pište si do kalendáře. Pátek 8. května, tradiční odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou. Úžasný den na Kristýně pro celou rodinu. Fanzóna Hit Rádia Kontakt, koncert Jaroslava Uhlíře, dál Cover Power, Imagine Diamonds, Mix Dance, Rokotéka a hlavně slavnostní odemčení Kristýny. Přijeďte na Kristýnu do Hrádku už 8. května od 12:30 po obědě.
8: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
9: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
10: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Sweet but Psycho, tohle jsou songy pro lepší start vašeho rána. S vámi Hit Radio, pěknou středu přeju. A dotaz, už jste se zapojili do soutěže o smartfony pro celou vaši rodinu? Díky spolupráci s Tesco Mobile můžete vyhrát celkem 4 telefony a každý pátek taky nákup za 10 000 korun v Tesku, to je týdenní výhra. Nicméně každý den někdo z vás vyhraje výhru denní, a to karetní hru Surikarty. No a my tento týden hledáme ty nejbláznivější SMSky, které vám poslali prarodiče. No a hru Surikarty vyhrává dnes Péťa, která samozřejmě i dál soutěží i o zmíněnou hlavní cenu. Péťa napsala: moje babička a mobil, to bylo luxusní, její SMSky by se daly klidně zarámovat. Asi nejlepší byla v den, kdy jsem maturovala, napsala: držím ti palce a když to neuděláš, uvolnilo se místo v prasečáku, říkala teta Maruš, tak neboj, tvoje babi. PS, už jen proto jsem to udělala a to je naprosto geniální, to je motivace. No tak pokud byste se chtěli do soutěže zapojit, stavte se u nás na webu na hitradio.cz, kde najdete komplet detaily.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Hitradio Kontakt.

0: 8.57, Nico Santos a Fastboy na Hit Rádiu. Tohle je snídaně šampionů a dojeli jsme do cíle. Dneska to byla odlehčená verze snídaně. Já jsem měla volno, tak jsme to zvládli spolu, tak vám chci poděkovat za další společné ráno. Už teď se těším na zítřejší šestou, kdy se tady potkáme, a to nejenom na vás, samozřejmě, až nás zase budete bavit vašimi příběhy, ale taky na to, že zítra začíná prodloužený víkend. Zítra je poslední pracovní den, tak budu moc rád, když se stavíte.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu.

0: plynu sundejte taky u obce Velké Hamry. Dneska tady bude probíhat údržba vozovky a provoz bude částečně omezený. Tak i tady bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se to má
4: podařit. Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Poslanci se dnes mimořádně sejdou k novele upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice ohlásila dlouhou debatu. Její zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Je možné, že dolní komora dnes neprojedná na mimořádné schůzi vůbec nic. Hasičům se včera podařilo snížit plochu požářiště v Národním parku České Švýcarsko na 5 hektarů. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti nadále pomáhali. Požár vypukl v sobotu odpoledne. Hasiči ho dostali pod kontrolu v pondělí večer. Cenu za nejlepší české animované dílo roku 2025 získal v národní soutěži Český obzor koprodukční snímek Pohádky po babičce. Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií bylo tradiční součástí slavnostního zahájení Mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm. Ten v Liberci potrvá do neděle. Na střední škole Jana Blahoslava v Hejnicích to žije. Zahájili tu provoz školního divadla a společně s tím spustili projekt Divadlem proti depresi. Studenti se podílejí také na dlouhodobém projektu na podporu pěstování kaká v Hondurasu. A nedávno vyrazili třeba i na výměnný pobyt do Mississippi, kde se aktivně účastnili vyučování po Americku.
8: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
7: Na severu Čech měříme 11 až 14 stupňů. Dneska bude polojasno až oblačno, k večeru se pak můžou přidat i přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni.
5: Hit Radio Kontakt.
0: A teď už startujeme středeční dopoledne. Od mikrofonu zdraví celý sever Silvie Válková a rovnou říkám, kamarádi, skočte si pro kafe. Za chvilku totiž probereme, proč máme na severu Čech tu nejlepší kávu. No a řeč hodíme taky o dietách a o tom, proč si dnes dopřát cheat day. Nejdřív ale hity, my si to dneska rozjedeme s Pink. Hit Runaway posílám za váma právě. T-

Simple Plan a Welcome to My Life. To jsme si dali hned na úvod středečního dopoledního rozjezdu. Welcome to my life. A jestli jste si zrovna udělali kafe, nebo už ho máte na stole, dobře děláte, protože my tady na severu máme oficiálně to nejlepší kafe. Kamila Chobotová, spojená s pražírnou North Beans, zaválila na nejprestižnější tuzemský soutěži barista roku a vybojovala druhý místo. Kdyby chtěl být někdo hnidopich a říkal by... Ale Silvi, když Kamča vybojovala druhé místo, tak to přece neznamená, že v Liberci máme nejlepší kafe. Ne, nešťourejte do toho, prostě od výhry dělilo fakt jen pár bodíků. Rozhodovali niance, takže to je v podstatě, jako kdyby vyhrála. My se z tohohle úspěchu radujeme, jsme pyšní a Kamče posíláme obrovskou gratulaci. Druhé místo získala díky netradičnímu způsobu, kterým kávu porodcům podávala. Její prezentace evokovala tříchodové fine diningové menu a všechno to bylo z kávy. No, za mě naprosto geniální a nerada to teď teda přiznávám, ale trochu se stydím za to svoje rozpustný instantní kafe, který tady právě usrkávám. No nic, pojďme si dát radši další hity a já si tady zatím dopiju ten svůj bluff na scénu de Adele.

0: a James Blunt na Hit Radio Kontakt. Za chvilku už 9:30 a dneska je Mezinárodní den bez diet. Drželi jste někdy nebo stále držíte nějakou dietu? A jak to funguje? My jsme tady třeba nedávno probrali TikTokový trend, který se jmenuje 3-bite rule, tedy pravidlo 3 kousnutí. Prostě si můžete dát cokoliv, na co máte chuť, ale pokud je to nezdravý, můžete si kousnout jenom 3krát. S tím by můj kámoš ze střední, který mi vždycky uhryznul půlku bagety na jeden kous, neměl žádný problém, ale mě by teď zajímalo, co vy a diety. Slavíte den bez diet každý den, celoročně? Nebo jakou šílenost jste kdy drželi? No schválně mi to pojďte dát vědět. Číslo k nám do studia 606 825 404. Za malou chvilku na to koukneme a do té doby pošlu třeba partu hodiny nebo dvojku Ella Henderson a Rudimental. Tohle všechno už za chvilku, tak zůstaňte s náma a krásnou středu.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku.

každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý

0: Hele, slyšíš to? To je Retro Víkend Hit Rádia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro Víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Liberecká výšina. Jedinečné prostředí v srdci přírody pro váš relax a uvolnění. Privátní wellness s výřivkou, parní a suchá sauna, masáže. Zkrátka vše pro pohodové chvíle s těmi, které máte rádi. Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
6: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea-Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea-Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
12: Bydlet o úroveň výš?
13: Můžete i vy.
12: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
13: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
12: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
13: Rezidence Level 21.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
16: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

magická pecka Elvai doznívá v éteru Hit Radia Kontakt na hodinkách 4 minutky po 9:30 a my spolu dneska řešíme diety. Je Mezinárodní den bez diet, něco, co třeba já osobně slavím celoročně, ale taky si vzpomínám, že jsem jednu dietu musela držet, a to když jsem byla po mononukleóze. Podobně to má i Nela, která mi píše: ahoj Kyselvi, já žádné diety nedržím, pokud vyloženě nemusím, ale jednou jsem držela jaterní dietu kvůli mononukleóze a to člověk nemůže jíst v podstatě nic. Od té doby si víc vážím toho, že můžu všechno a proto žádnou dietu držet nehodlám. Tak, nádherně napsáno. Nelo, já jsem teda taky trpěla při jaterní dietě. To je ale něco, co jsme si nevybrali, že jo? Za to prostě nemůžeme, to byla potřeba. Kdo si ale dietu vybral, to je Verča. Zdravím do rádia, já jsem pár let zpět potřebovala schodit nějaké to kilčo a tenkrát hrozně frčela dieta, že jíš jenom maso nebo věci živočišného původu. Krátkodobě to fungovalo skvěle, ale po delší době už to nešlo. Ani si nedovedeš představit, jak jsem se těšila na zeleninový salát. Tak se seznamte, tohle je Verča. První člověk, který, když má cheat day, tak se těší na zeleninový salát. Nádherný, veru i tobě, děkuji za zprávu. No a na závěr zpráva od Míly, který drží takzvanou bodovou dietu. Míla píše: zbodnu, na co přijdu, a nepřiberu. Tak to je ale provokace, Mílo. Takový máme nejradši, co se můžou spát a nepřiberou ani kilo. I tobě děkujem za zprávu. Každopádně, když je dneska ten Mezinárodní den bez diet, já si myslím, že malou úlevu si dneska zaslouží fakt každej. Tak krásný cheat day všem a k tomu už hraju nestárnoucí pohodovku od Dido.

0: Další skvělá společnost k tomu středečnímu dopolku Pitbull a jeho Back in Time právě teď za námi. V Liberci začne jezdit elektrobus na zavolání. Lidem by měl ušetřit desítky minut chůze, což ano, je to super. Někdy se to rozhodně může hodit, ale já si říkám, že teď, když už je jakž tak hezky, tak člověk se vlastně i docela rád projde. Spíš se ptám, kde byl tenhle elektrobus v zimě. No nic, už ho tady máme, tak nebudeme brblat. Za malou chvilku pokračujeme v naší hudební krasojízdě. Čeká nás třeba Leony nebo skupina Činasky a potom spolu taky hodíme očkem na silnice. Tak na to určitě počkejte a krásný dopoledne.
1: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Vyměňte staré za novou. Teď k novému vozu Škoda získáte mimořádný bonus až 70 000 korun. Přivezte svůj starý vůz na protiúčet a vyberte si ze stovek modelů skladem. Nová Škoda s bonusem na vás čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
4: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
5: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
6: Auto na šrot CZ.
7: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
6: Volejte 776 823 833.
7: Auto na srot.cz.
6: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
7: A zdarma odvezeme.
6: Volejte 776 823 833.

0: mát stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Delta Sport, Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Brose a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
3: Under Armour makes you better.
4: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
9: Hit Radio Kontakt.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: pocit. Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Je 12. hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V pátek na státní svátek budou mít velké obchody zavřeno. Prodejny nad 200 metrů čtverečních musí zůstat ze zákona mimo provoz. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
4: Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadu.
3: Omezení se nevztahuje na prodej na nádražích a letištích, na prodejny ve zdravotnických zařízeních, lékárny a benzinové pumpy. České domácnosti ve druhém pololetí loňského roku platily šesté nejvyšší ceny elektřiny v Evropské unii. Naopak tuzemské ceny zemního plynu byly pod unijním průměrem. Česko zároveň patřilo k zemím s meziročními poklesy cen energií. Vyplývá to z nových statistik Eurostatu. Letos by tento trend měl pokračovat. Americký herec John Malkovich dostal chorvatské občanství. Z této země má předky. Potvrzení mu během krátkého setkání v Záhřebu předal tamní ministr vnitra. O občanství některé z evropských zemí projevilo v posledních měsících zájem více hvězd z Hollywoodu. A to zejména kvůli politické situaci ve Spojených státech. Teď ještě pohled k nám.
5: Aplikace Záchranka rozšířila v Libereckém kraji své funkce. Stisknutím jediného tlačítka je nyní možné přivolat nejen záchranku, ale i horskou nebo vodní záchrannou službu, pokud se nacházíme v oblasti jejich působení. Novinkou jsou také výstražná upozornění, která může uživatel prostřednictvím aplikace dostávat.
6: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
5: V Chrastavě a ve Šluknově je 15 stupňů, v České Lípě 17. Odpoledne naměříme maximálně 20. Bude oblačno až polojasno a večer se přidají taky přeháňky.
2: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
7: Jak jste právě teď mohli slyšet venku, tak sirény po celém Česku ohlásily, že je středa 12 hodin a začínají srdcovky na Hit Rádiu. Takhle jsme domluvení, to je jasný. Pět hitů, které nás vrátí do doby, kdy jsme si doma po večerech prohlíželi fotoalba s vytištěnýma fotkama. Pamatujete si to, jak sedíte na gauči nebo v obýváku na zemi a smějete se nad fotkama z dovolené, ze soustředění, z dětství, z rodinných oslav. To je věc, kterou s Instagramem prostě nezažijete. No a hity, které jsem pro vás dneska vybral, tak ty zase nezažijete s jiným rádiem. Tak jdeme na to, rok 1996 a Alanis Morissette.
2: Hit Radio Kontakt.
8: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: Alanis Morissette je jako srdcovka s číslem 1, posloucháte Hit Radio 12:07.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Lucka mi poslala zprávu na číslo 777-937-777. Ahoj Jirko, teď si mě vrátil do dětství a přesně si to vystihl. Pravidelně jsme s rodičema se dávali na zemi v obýváku nebo v kuchyni u stolu a prohlíželi si staré fotoalba. Musíme najít a dnes večer si je znovu prohlédnout. Všechny sociální sítě nám berou tu radost ze vzpomínek. Vzít fyzicky fotku do ruky, to byla krása. Doteď slyším mýho tátu, jak na mě křičí, abych ji držela opatrně a nezapatlala jí prstama. Hezký den, Lucka. Děkuju za tu zprávu. Jasně, to prostě to mělo obrovský kouzlo. A to ještě vůbec nemluvím o tom, když jste si šli nechat ten film teprve vyvolat a těšili jste se, až budou fotky hotové. A uvidíte, co jste vyfotili a jestli ty fotky vůbec vyšly. To prostě, to opravdu jako dneska nezažijeme. Ono je to stejný, asi jako když si chcete pustit písničku a vezmete si telefon a jedním kliknutím na displej, tak si ji pustíte, a nebo jste museli vzít kazetu, dát ji do kazeťáku, zmáčknout play a modlit se, že se nezašmodrchá páska. Tak to je přesně ta doba, na kterou my dneska vzpomínáme. No a protože je máj, lásky čas, tak každý si zaslouží druhou šanci. Říká se to v životě, tak si dáme i jednu velkou romantickou píseň, která vystihuje tu druhou šanci. Another Chance, Roger Sanchez, na Hit Radio.

0: Nádherná cover verze tohle legendárního hitu. Něco, co se nám hodí takhle do středečního poledne k obědu. No, paráda. Tak snad nezaprší.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Je 12 hodin 15 minut, posloucháte středeční srdcovky na Hitrádiu. Jdeme do 90. let. Jaký film si vybavíte z 90. Teď, když bych se vás zeptal. Možná, že se najdou tací fajnšmekři, kteří řeknou Striptease s Demi Moore. Viděli jste ho? Pánové? Předpokládám, že ano. Dokážete si vybavit píseň, na kterou tam Demi Moore tančí, respektive na kterou se oblíká, alebo obráceně? Já myslím, že asi ne. Ale tu scénu předpokládám, že máte prakticky teď jako před očima. Ano, dáme si hit právě z tohoto filmu. Zároveň je to hit z roku 1992. Co je nejzajímavější, tak je to hit, který je úplně z historicky prvního alba, který Annie Lennox vydala. Jmenuje se Little Bird, ten song. To album je skvělý mimochodem, ale moc se nehraje. Přitom to mělo obrovitánský úspěch. Dokonce ho zpívala v roce 2012 na závěrečném ceremoniálu, kdy se uzavíraly olympijské hry. Tak ty zavřete oči, představte si Demi Moore a hezkou středu.

0: poslední dobou.
1: Posloucháte středeční srdcovky na Hit Radio. Ano, bez pozvání.
2: Srdcovky Hit Radio.
1: Bez pozvání jsme u vás. Reddy Kirken, tady ještě v době, kdy s nimi zpíval Michal Hruza. Tenhle hit letos, věřte nebo ne, slaví schválně. Kolik byste teďko řekli? Třeba 10, 12, 13, 15? Ne. 20 let. 20 let posloucháme už hit poslední dobou. Je to možný, jak to letí? Stejně tak letí i naše srdcovky, je 12.24, tohle byla pátá srdcovka, už nám zbývá jenom jedna, která je na vaše přání. A taky dneska to můžeme udělat trošku zajímavější tady na Hit Radio, protože když jsem se ptal na filmy z 90. tak jste mi úplně tady zase zaplnili celý náš WhatsApp na Hit Radio. A lítají mi tady legendární filmy jako Rocky, Rambo, Terminator, Pretty Woman a takhle bych mohl pokračovat celou videopůjčovnou. No tak si říkám, no tak si pojďme dát nějaký hit filmovej z legendárního filmu. Dejte vědět na 777-937-777, jaký film jste měli v 90. nejradši. A je jedno, jestli byl natočený nebo nebyl natočený v 90. letech, to je fuk, klidně může být starší. Důležitý je, co byste v těch 90. měli rádi. A já kouknu, jestli to tady mám, jeden vyberu a dáme si za chviličku vzpomínku taky na naše filmové dětství a pubertu. Do té doby z hitů třeba například Sia.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
6: No jaké bys chtěla?
5: No přece ty z Baumaxu.
6: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
5: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
8: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Delta Sport Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol, zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Broze a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
10: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
11: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swaglif Day.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90 a prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Bydlet o úroveň výš?
14: Můžete i vy.
13: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
14: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
13: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
14: Rezidence Level 21.cz.
15: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun.
0: Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádiu ve 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Rádio, taky srdcovky, s vámi Jirka Pelnář a musím teda říct, že to vypadá, že Hříšný tanec je opravdu nejoblíbenější film 90. let, alespoň tedy podle těch zpráv, co píšete na WhatsApp Hit Rádio 777-937-777. Takže je úplně jasný, že srdcovka na přání dneska, která je tedy filmová, tak je z Hříšného tance. Ale, ještě tady mám takovou jako jednu osobní věc, protože mezi všema těma zprávama jsem objevil taky jednoho člověka, který napsal i film, který já jako dítě jsem měl úplně jako ze všech filmů prostě nejradši. A to je Krvavý sport. Jean-Claude Van Damme, Krvavý sport, prostě jako masakr. I ten soundtrack je nádherný, ale Hříšný tanec má v našich srdcovkách v tuhle chvíli přednost. Každopádně, pokud i vy jste měli rádi Krvavý sport, jako kluci jste si hráli na Van Damme, tak si určitě vybavíte tu finálovou scénu na Kumité, ten poslední zápas. A tam je prostě jako tahle melodie a tu si vlastně poprvé v historii celého Hit Rádia alespoň na chviličku zahrajeme. Takže to je pro vás, pro milovníky krvavého sportu. Právě teď. A je to tady. Jedna otočka ve vzduchu. Druhá otočka ve vzduchu. Třetí otočka ve vzduchu. Pápa a čunkli padá k zemi. Já se musím podívat dneska večer, to je nádhera. No tak jo, no a teď ten Hříšný tanec. Srdcovka na přání, mimochodem, tohle je rok 1963, by the way. The Ronettes, Be My Baby.

0: Sheeran na Hit Radio, 12 hodin 42 minut. Dnešní srdcovky jsou u konce, díky za ně. Zítra zase ve 12 hodin pokračujeme a pokud chcete skutečnou nálož legendárních srdcovek, tak od pátku až do neděle retro víkend Hit Radia. Začínáme v pátek v 7 ráno, končíme až v neděli v 18 hodin. To znamená, že opravdu to jsou jako fantastický 3 dny, kdy si budete užívat legendární hity, které jsou, řekněme, už trošku šedivé, pár vrásek mají, ale pořád jsou geniální. Tady u nás na Hit Radio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Domov začíná v kuchyni. Q kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Qkuchyně.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Belisima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Belisima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat. Best stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
10: Under Armour makes you better.
11: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
14: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
15: Hit Radio.
16: Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
17: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Liberci v Šimonovicích v ulici v Zatáčkách je nehoda dvou osobáků. Překážejí na silnici, tak projíždějte opatrně. A v Děčíně v ulici Albánská probíhá rekonstrukce kanalizace a silnice je tady do konce roku uzavřená. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
1: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
2: Hledáte SUV? Škoda Karoq je nejprodávanější v zemi. A teď ho máte i hned. V automatu, skladem. Se zvýhodněním až 122 000 korun. Nebo na paušál už za 6 500 bez DPH. Váš nový Karoq čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7. hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.

0: Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, pokud už máte rezervaci zájezdu i s termínem, ale schválené volno zatím ne, můžete přijít o peníze. Jaký je tedy doporučený postup, to řekne mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
3: Nejvhodnější chvíli k úhradě jakýchkoliv výdajů spojených s dovolenou je okamžik, kdy zaměstnavatel prokazatelně vaši dovolenou schválí anebo určí její čerpání. Pokud totiž zaměstnavatel následně již určenou dovolenou zruší, musí vám vzniklé náklady nahradit.
2: Bez potvrzení dovolené ale nesete celé riziko vy sami. Politici, kteří působí paralelně v obecní a krajské samosprávě, budou dál dostávat snížené odměny. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Plnou odměnu od letoška vyplácí jen jeden samosprávný celek. Druhý snižuje na 40% částky, na kterou by měl politik nárok, pokud by působil jen v jednom zastupitelstvu. V Curychu se léčí muž s hantavirem. Předtím byl na výletní lodi, kde se několik lidí tímto virem nakazilo. Švýcarská vláda uvedla, že švýcarským občanům v tuto chvíli žádné nebezpečí nehrozí. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Správa železnic bude pokračovat v přípravě modernizace železničního spojení z Prahy do Liberce. Aktuálně pokračuje příprava na úseku Praha Mladá Boleslav. Ještě letos vypíše Správa železnic dvě soutěže na zhotovitele dokumentace pro povolení stavby pro úseky z Mladé Boleslavy do Turnova a z Turnova do Liberce. Začít stavět by se mohlo za 6 let.
5: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
4: Na severu Čech se teploty aktuálně pohybují mezi 15 až 18 stupni. Odpoledne nás čeká oblačná až polojasná obloha, k večeru pak více oblačnosti a taky přeháňky.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
6: Posloucháte Hit Radio, 1 hodina odpoledne, dobrou chuť k obědu přeju, takhle ještě pokud jste vyrazili o něco později než vaši kolegové v práci. My si dáme další skvělý hity, Tayo Cruz, Benson Boone, taky Pink. No a protože v pátek bude zavřeno, tak zítra, tak bude druhá světová. Ve všech obchodních centrech, jo, protože 3 dny před námi, nebo vlastně 1 den zavřeno, tak to si musíte udělat jako pořádný zásoby. Tak pokud vyrazíte takhle do boje, já vám k tomu dám náboje. Už zítra 10 000 korun na nákup, to je jedna věc. Jak se do hry zapojit, tak to vám řeknu už za chvíli. No a zároveň budu taky rozdávat dnešní denní výhru, a to rodinné karty Surikarty. Rodinnou hru. Lucie tady na mě kouká jako jedna taková sorry karta.
2: No tak jestli to někam spěje.
6: Já sám nevím, co jsem chtěl říct, a proto tady pracuju.
0: Hit Radio Kontakt.
6: Dáme si Pink na Hit Radio právě teď s tím Zoubrem.

0: Majo Cruz, Dynamite, tedy Dynamit. No a tohle je taky dobrá bomba, co tady pro vás mám na Hit Radio už druhým týden. Zítra mezi 12. a 15. Tak buďte na telefonu, pokud s námi hrajete o nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile v hodnotě 10 000 korun. Pokud nehrajete, tak pořád ještě máte šanci se přihlásit do hry. A to i právě teď na webu hitradio.cz. No a kdo ví, třeba kromě hlavní ceny vyhrajete i denní výhru, což jsou Sury karty, tedy karetní hru pro celou rodinu, vytvořenou na míru od psychologa a odborníka na rodinné vztahy. Sury karty dneska posílám Davidovi, a to za SMSku, kterou mu poslal jeho děda. Teď můžu přečíst. Chlapče, chlapče, ty až dostaneš jednou rozum, tak ho samou radostí ztratíš. Taky v tom slyšíte vašeho dědu. Nádhera, tohle jsou přesně ty úsměvné rady od prarodičů a SMSky od prarodičů vyhrávají právě tento týden. Jestli máte nějakou vtipnou, tak ji zadejte do formuláře na webu hitradio.cz a zítra poslouchejte Hit Radio mezi 12. a 15. hodinou. Pokud žádnou takovou zprávu nemáte, protože říkáte si třeba bohužel, babička s dědou už tady mezi námi nejsou, se na nás dívají jenom ze zora. Nebojte se, příští týden budeme hrát taky a zároveň příští týden budeme mít zase trošku jiné rodinné téma. Protože ty SMSky v rodině, ty jsou úplně nejvíc. A Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku, a to pro celou rodinu nebo partu přátel. A tím pádem tady pro vás máme příští týden, kromě té finální výhry 10 000 korun na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile, ještě navíc takový bombonek, jo? Třešničku na dortu, ne jednu, ale rovnou čtyři. Prémiové mobilní telefony Xiaomi, čtyřikrát, jo? Redmi Note 15 Pro ve 4G pro celou vaši rodinu, anebo tedy ty nejbližší přátelé. To už necháme na vás. Tak jo, na webu hitradio.cz se dozvíte veškeré podrobnosti. Ještě jednou gratuluju Davidovi a kdo ví, třeba zítra mezi 12. a 15. se spolu živě uslyšíme ve vysílání Hit Radia.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Až by člověk řekl starý dobrý činasky, takhle viny jsou dobrý, super, pořád, to jo, ale tohle to už je taková klasika. Drobná paralela na Hit Rádiu ve 13 hodin 25 minut, za chvíličku Lady Gaga, taky One Republic. Posloucháte Hit Rádio a víte, jak se na 1. máje líbá pod stromem? Na apríla se dělají žertíky a třeba na Den matek se mamkám nosí KitKat. Víte to? Jasně, že? Děláte to? Jo? No takhle, já jenom, že dneska je Mezinárodní den bez kalhot. Když jako dodržujete jednu tradici, naložte si s touto informací, jak chcete. My jsme si to tady u nás na Hit Rádiu taky vzali po svém. Myslím si, že Jasmin docela koukala ze snídaně šampionů. Toto možná rozdýchává ještě dneska. Možná, že vám o tom zítra sama bude vyprávět. Kdybyste to chtěli vidět, můžete se podívat na naše Instagramy, třeba ke mně, anebo klidně na Instagram Hit Rádia. Myslím si, že teď to video lítá úplně všude. Kdybych věděl, červený spodní prádlo, no, nevím. Už se v tom dál nebudu pitvat. Koukněte se na video.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe mám jako jejo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhý vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
3: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
2: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
4: holky. Smíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
3: Já jsem si říkal, jestli tam dělá místo bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
4: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
3: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na habla, jako takhle.
1: Jsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Rádio. Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Retro víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek 7 ráno.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
6: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně.
7: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
8: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
9: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
10: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
11: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů s Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
12: Pište si do kalendáře. Pátek 8. května, tradiční odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou. Úžasný den na Kristýně pro celou rodinu. Fanzóna Hitrádia Kontakt, koncert Jaroslava Uhlíře, dál Cover Power, Imagine Diamonds, Mix Dance, Rokotéka a hlavně slavnostní odemčení Kristýny. Přijeďte na Kristýnu do Hrádku už 8. května od 12:30 po obědě.
13: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
14: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Lady Gaga, Bruno Mars. Umřít s úsměvem na rtech. To je představa. Umřít s úsměvem na rtech. To vlastně jako můžou fanoušci fotbalového Arsenalu, protože ten se po 20 letech dostal do finále Ligy mistrů. Takže gratulace. My, fotbaloví fanoušci, se dokážeme úplně přesně představit, jaký pocit to je, protože my jsme se letos dostali na mistrovství světa ve fotbale a taky po 20 letech. To je doba. Fotbalový mistrovství světa začíná až v červnu, ale ono to uteče úplně vlastně stejně jako těch 20 let. Nebo 30 let, jo? 30 let je to od vydání tohohle hitu, který tady pro vás mám připravený, Alex Party, a je to taková pozvánka na retro víkend, který bude na Hit Rádiu už od pátku od 7 ráno.

0: Miles Smith, nice to meet you, tedy rád tě vidím, rád tě poznávám. To je věta, kterou můžete říct dneska, když otevřete ledničku a pak klidně všechno jídlo, které pozdravíte, můžete sežrat. A to naprosto beztrestně, protože dneska, kromě toho, že, a teď ono to možná jako už se souvisí, je Mezinárodní den bez kalhot, tak je zároveň taky i Mezinárodní den proti dietám. To jsou vlastně dva mezinárodní dny v ten jeden, který mě dost jako baví, protože dokážu si představit dnešní večer, jak sundáte kalhoty, vlastně ani nemusíte povolovat pás, jako si sundáte kalhoty, otevřete lednici a užijete si ten bílej sex se vším všudy. Nádhera, nádhera. Tak to jsou plány na dnešní večer. Za chviličku Miley Cyrus, taky opět Radeček, a až se budete takhle jako ládovat něčím dobrým, tak si vzpomeňte na Hit Radio. Zítra si o tom můžeme pokecat ve 12 hodin. Do 14. hodiny víme, co bude, a po 14. hodině se tady na Hit Radio můžete těšit na naší oblíbenou středeční ruletu dvojsmyslu.
1: V Parcelboxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
2: Auto na šrot CZ.
3: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
2: Volejte 776 823 833.
3: Auto na šrot.cz.
2: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
3: A zdarma odvezeme.
2: Volejte 776 823 833. Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
4: Izomat stavebniny.
5: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix Fasa.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
8: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Autokoutek.
12: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
11: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
12: Výhodné financování.
11: Pro nové i ojeté vozy.
12: Ale jen u Autokoutek.
11: Dobrá adresa pro váš vůz.
12: www.autokoutek.cz.
11: Již 30 let.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
14: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
15: Housebrand Café, per favore?
16: Sí, signora.
15: I v malém šálku lze dělat velké umění.
16: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Před námi nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Údržbové práce dneska probíhají na trase Velké Hamry-Tanvald. Pohybuje se tu pomalu jedoucí vozidlo údržby, tak radši opatrně. A připomínám nejdůležitější uzavírky v Liberci. Neprojedete ulicema Jablonecká, Husova, Hašlerova a Klostermanova. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Liberecká výšina.
7: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
6: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
7: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
6: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.

jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: jaderné energetiky v Česku rekordně vzrostla. S jejím rozvojem a využitím v současné době souhlasí 85% obyvatel, což je dosud nejvíce. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro ČES. Počet rezervací hotelových ubytování pro letní sezonu na Kypru je letos o třetinu nižší než loni touto dobou. Obsazenost hotelů je zatím na zhruba 50%. Důvodem poklesu je válka Spojených států a Izraele proti Iránu. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Největší brzdou bytové výstavby v Libereckém kraji je podle obcí financování. Bez dotací se většina projektů neobejde. Z aktuálního průzkumu totiž vyplývá, že více než polovině měst a obcí v kraji chybí nájemní byty. Výsledky průzkumu byly jedním z hlavních témat včerejší krajské konference Dostupné bydlení a stavební rozvoj.
2: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
1: Nebe na severu Čech se nám pomalu mračí, odpolední teploty by se měly zastavit maximálně na 20. K večeru se pak přidají přehánky. Zítra nás čeká chladno a deštivo.
3: Jirka Pelnář, Hit Radio.
4: Středeční odpoledne, to první středeční květnové odpoledne, pokračuje dál. Mezi druhou a třetí si dáme opět skvělý hity, který můžete slyšet pouze na Hit Radio a zároveň k tomu věc, která taky nikdy jinde není. Ruleta dvojsmyslů. Čeština je nádherná, taky zase budeme opěvovat už za chvíli a k tomu navíc ještě posuneme hranice českého humoru. Tak uvidíme, jestli to ještě vůbec jde.
3: Hit Radio Kontakt.

Gail na Hit Rádiu ve 14 hodin 5 minut. Je tady den, na který já se vždycky těším nejvíc, protože je středa a ve středu ve 2 odpoledne máme naši ruletu dvojsmyslů a ukazujeme se, jak ta čeština je opravdu nádherný jazyk. Pokud nevíte, o co jde, je to jednoduchý, prostě na WhatsApp 777-937-777 budete psát zprávy a nebo posílat hlasovky na základě toho, co nám tady vylosuje dnešní ruleta, jo? Je to vždycky, co se dá říct, vožnici a pak ještě někde. Tak jdeme na to, já to nebudu.

0: může zaznít v ložnici a...
1: A u maturity. Co může zaznít v ložnici a u maturity? Je jedno, jestli to řekne maturant nebo ta komise, prostě co tam jako může zaznít v té místnosti. No, tak já jsem to před chviličkou říkal Lucii hned po zprávách, co dneska dám do rulety. Ona se tak zamyslela a první věta, nebo první věc, co jí napadla, tak bylo... No tak už to vytáhni. A bože, tak jo, tak a už mi to tady lítá na WhatsApp Hitrádia. Takže, tak dneska si hochu propadl. Blbý, díky fandom, díky za zprávu. Tady máme, co tady máme? Nic, další. OK, dobře, co by tam ještě třeba mohlo jako zaznít? Taky něco vymyslím. Třeba. Je 13, tu jsem nechtěl. Ne, ježiš, to je moc, to je... Omlouvám se, beru zpátky.

Enrique Iglesias na Hit Rádiu, 14 hodin, 14 minut. Dali jsme si dva hity na to, abyste měli čas napsat na WhatsApp Hit Rádia na číslo 777-937-777, co se dá říct, nebo respektive co může zaznít v ložnici a také u maturity. Logicky u maturity, protože dneska vrcholí ty didaktické testy. A tak jdeme na to, je toho tady opravdu hodně, takže začínáme, jo? Lenka píše, a co jsi si přál, trojku? Tak to máš smůlu, no. Dobrý, tak si to zapakujeme, ne? Píše Honza, tohle je taky hezký, Ivča ze Šluknova. Tuhle neumím, můžu zkusit jinou? Taky dobrý, šanci na opravu máš v září. Jasně. Neboj se, chlapče, prohrávni ten pytlík pořádně, Ježiši Kriste, to ne. OK, tak, a ty jsi se učil kde? Taky zajímavý. Samozřejmě, ještě se máš co učit, tohle je tak za tři, ano. Příště se líp připrav, neznalost neomlouvá. Taky dobrý. Za pár let se nikdo nebude ptát na to, za kolik to bylo. To je dobrý, to si budu pamatovat, to by se mi hodilo. A tohle taky zajímavý. Další prosím, ano, nebo hele, uvidíme se zase v září, taky hezký. No, co tady máme dál? Janičko, dnes ústní zkoušky na jedničku. Bože, to je tak uchylný tohle někde říct, opravdu v ložnici. OK, jedeme dál, posílejte i hlasovky. Já zkusím vybrat to nejlepší, jo? Tu nejlepší zprávu nebo hlasovku. Už za chvíli, tady na Hit Rádiu. Co může zaznít v ložnici a u maturity? Za chvíli.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou, pojišťovnou pro život, jaký je.

0: B.O.B. a Hayley Williams na Hit Radio. Jestli opravdu smích prodlužuje život, tak já budu starší než otec Fura, protože pročítám si tady vaše zprávy na téma, co se dá říct v ložnici a u maturity, nebo co může zaznít v ložnici a u maturity. Na WhatsAppu 777937777 je zpráva, že by to vydalo na dvě knížky a teda oceňuju váš smysl pro humor, je to dokonalý. Tak jenom v rychlosti tady ještě mám třeba dnes doporučuji vyždímat ze sebe maximum, jinak to nedáš. Sedni si na potítko a ukaž, co ses naučila. Taky tak perverzní, že to není možný. A vybral jsem tady tři, jo. Asi úplně nejlepší, neumím se mezi nima rozhodnout, tak to nechám na vás. Ta první je, to je všechno, co umíš? No, ještě máme 12 minut, tak co teď budeme dělat? To je podobně jako bronzová medaile. Stříbrná. Od Tomáše zpráva. Celý rok jsi se na to ani nepodíval, tak nedoufej, že tě nechám projít. Dobrý. Tady je vidět, že je někdo už dlouho ženatý, Tomáši, co? No a třetí, a asi za mě prostě úplně ta nejlepší, tak ta zní, neudělal jsem jí. Pro dnešek naše ruleta za námi a prosím vás, jenom zkuste si to zapamatovat a až jednou budete mít doma intimní chvilku, zkuste použít nějakou z těch hlášek, který jste tady během rulety slyšeli. Za chvíli na Hit Radio. Skvělý hit. Regan Bone Man a Skin. A k tomu si zatančíme i v měsíčním svitu se skupinou Top Loader. Máte se na co těšit. Hezký odpoledne s Jirkou Kalnářem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
3: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
4: Co hledáš? Trůn pro královnu?
3: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
4: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
3: To je jak sen. Kdeže to je?
4: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2. Průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3. Plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
11: Co?
10: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
11: Proto.
10: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
12: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
13: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
14: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Ve středu odpoledne Rag & Bone Man s hitem Skin je 14 hodin 33 minut. Blíží se nám prodloužený víkend, v pátek je zavřeno, to víme, a ono je to vlastně dobře, protože v pátek tím pádem, pokud nepůjdete do práce, tak už ráno od 7 hodin můžete poslouchat Hit Radio a užít si až do neděle do 18 hodiny náš retro víkend. 3 dny fantastické hudby. Posloucháte rádi náš retro víkend? Co na to máte nejradši? To, že 2-3 dny v kuse posloucháte hity z minulého tisíciletí? Z vašeho mládí, z doby, která se vám díky tomu vybaví? Vzpomenete si třeba na diskotéky, první lásky, tábory a tak podobně? Co je to vaše nej? Já to mám třeba tak, že když slyším opravdu nějaký starý hit, něco, co jsem dlouho neslyšel, něco, co fakt mám rád, tak já se nedostanu třeba do té doby, že se hned nevybavím, jo, to jsem byl na střední škole a tenkrát bylo to takhle, takhle, takhle, ne. Ale já vždycky, když to slyším, tak se mi prostě rozáří oči. Fakt to tak mám. A mám strašně rád ten pocit toho úsměvu na rtech. Jak najednou z ničeho nic, prostě slyším ty první tóny a okamžitě se začínám usmívat. A tak jsem vybral hit, který je takovým malým, řekněme malou upoutávkou, malou ochutnávkou našeho retro víkendu. A přesně tohle je ten hit, který už od prvních tónů se mi začne takhle tvořit ten rohlík na hubě. Tak třeba vám taky. To je přesně ono. A to je, proč to děláme. Aby jsme vám zlepšili náladu. I v době, kdy to třeba normálně nejde. To

0: Kateřina Marie Tichá, si ten plamen ve 14 hodin 42 minut posloucháte Hit Radio do 15. hodiny. Christina Perry, Lucenzo Don Omar, taky Linkin Park. Já jsem Jirka Plnář, budu se na vás těšit zase zítra ve 12 hodin. Pravé poledne, zítra na rozdíl od dnešního dne už nebudou sirény, ale opět budou srdcovky, stejně tak, jako byly dneska. Navíc zítra budu rozdávat 10 000 korun na nákup před prodlouženým víkendem, tak pokud se chcete zapojit do hry i vy, ještě pořád můžete, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Budu se na vás těšit, no a dneska od 15 hodin dál zůstaňte s Hitradiem, protože naopak na vás se bude těšit naše odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Turnově se sčítala doprava a je tam víc aut, než je zdrávo. Schválně mě zajímá, jestli jste docela pohodlní jako já a jezdíte autem, nebo třeba využíváte městskou hromadnou dopravu, nebo se dopravujete pěškobusem. Všechno probereme dneska v odpolední show na Hit Radio Kontakt, tak nás od tří nalaďte, budu se na vás těšit, mám připravený skvělý playlist.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Odpolední show s Jirkou a Denisou od 15 do 18. Jen na Hit Radio Kontakt. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče, a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz, originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocníci pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Jo, ještě beton.
7: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
8: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
9: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
10: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
11: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i velké umělce.
12: Pište si do kalendáře. Pátek 8. května. Tradiční odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou. Úžasný den na Kristýně pro celou rodinu. Fanzóna Hit Rádia Kontakt. Koncert Jaroslava Uhlíře. Dál Cover Power, Imagine Diamonds, Mix Dance, Rokotéka a hlavně slavnostní odemčení Kristýny. Přijeďte na Kristýnu do Hrádku. Už 8. května od 12:30 po obědě.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

první jarní pobyt v kempu? Hit Radio Kontakt ti ho zařídí úplně gratis. Vyhraj víkendový pobyt pro celou rodinu v Kristýně u Hrádku nad Nisou. Koupání, cyklostezky, pohoda a start kempové sezóny, jak má být. Tohle všechno s tebou vyměníme za jednu fotku na našem Facebooku nebo Instagramu. Najdeš nás tam jako Hit Radio Kontakt, tak si nás odklikni.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Řidiči, pozor, v ulici Československé armády u Nového Boru probíhají tady práce na inženýrských sítích a silnice je uzavřena.
0: Pozor, v Raprachticích na Semilsku počítejte s kyvadlovou dopravou z důvodu práce na silnici.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
9: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Počet hrabošů na českých polích v dubnu proti březnu výrazně klesl. Odborníci zjistili, že dubnový průměr počtu používaných výchorů z nor na hektar se snížil z 382 na 246. Je to zhruba stejně jako v předchozích třech letech. Jarní práh škodlivosti je ale pouze 50 východů z nor. Nová podoba zákona o EET se podnikatelům snaží nepřidělávat zbytečnou práci. Co konkrétně to znamená, ví mluvčí ministerstva financí Karolína Émová.
10: To znamená, nebude již potřeba evidovat například částky DPH a podobně. Stejně jako u předchozí právní úpravy se nebude evidovat jakákoliv informace o konkrétním zboží, zákazníkovi nebo detailu plateb. Zároveň EET 2.0 nezavádí povinnost vystavit

0: mrakem. Zataženo, nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
1: Na severu měříme aktuálně 20 stupňů Celsia, denní maxima se můžou vyšplhat na 23. Během odpoledne čekáme oblačnost a k večeru možnost taky bouřek.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Startuje odpolední show na Hit Radio Kontakt s Déňou Janečkovou a Jirkou Krupicou.
1: Odpoledne je před námi samozřejmě spoustu skvělých hitů a dneska si povíme třeba o Mezinárodním dni bez kalohod, kamarádi. Fajn den, který rozhodně je třeba slavit, takže na to se naladíme, ale teď už ladím LP a taky Lost on You.

0: Snídaně u Tiffanyho a Deep Blue Something nám otevřelo společný odpoledne na Hitrádiu Kontakt. No a jak už jsem zmiňovala, dneska máme Mezinárodní den bez kalhot.
1: Já musím říct, že den bez kalhot se dá slavit třeba tím, že si vezmete sukni. A já nosím hrozně rád v létě kilt. A jako musím říct, že holky, vy to máte, to je tak super být v tomhle tom, jako, víš, jako moc nosit úplně v pohodě prostě sukni, nikomu to nepřijde divné, když jdu někde po městě v kiltu, tak se všichni za mnou otáčejí a nebude to tím, že mám hezký zadek. No, je to prostě nejpohodlnější oblečení na světě, to je, přátelé, větrat, ukázat, je to pohoda.
0: Paradoxně, já jsem žena, sukně úplně nesnáším a Jirka je chlapa, sukně miluje, no, každopádně jdeme si dát Alexe Warrena a tady je Ordinary.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt. Dneska máme středu, normálně bych řekla polovinu týdne, ale zároveň ne, dneska už je to takový ten malý pátek, protože v pátek máme volno. A tentokrát už to doopravdový.
1: Je to tak? To znamená, přátelé, zítra si nezapomeňte nakoupit, protože teď tento pátek budou obchody už opravdu všechny zavřené, nebo respektive takové ty nad 200 metrů čtverečních, pokud se napletujete, je ten rozměr. To znamená apokalypsa, budou tady všude chodit zombie, takže třeba nakoupit si aspoň na jeden den dopředu.
0: Přesně, pokud tady je náhodou někdo, kdo je třeba pracuje jako prodavač, prodavačka, poslouchali jste nás minulý týden a říkali jsme, že budete mít volno a říkali jste si, ano, jasně. My ne, tak tentokrát ano, tentokrát se to týká i vás, kamarádi, takže doufám, že si užijete hlavně volno.
1: Má být hezky.
2: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
2: Vínečko, pohoda.
1: A slimáci jsou taky fuč.
2: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: 15 webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Delta Sport, Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Brose a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
3: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Nevydařené rande, rozpačité pohledy. Jak z toho ven? Dopřejte si terapii módou a v obchodním centru Nisa si spravte náladu novým, dokonalým úlovkem. Nisa Liberec, na dotek skvělým nákupům.
6: Bydlet o úroveň výš?
7: Můžete i vy.
6: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
7: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
6: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Rezidence Level 21.cz.
8: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
9: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v Zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
10: Jednoznačně je to spojením pobytového tábora pro děti a lokality umístěním zooparku. Vždy jsou to tematické tábory. Ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
9: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
10: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v Zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táboroví vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí, ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
9: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zoopark Zelčín.cz.
11: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Naprosto nádherná pohodovka takhle odpoledne na Hit Radio Kontakt. Máme za chviličku 15:30, no a přátelé, my máme pro vás dobrou zprávu, pokud se chystáte totiž na otevírání Kristýny, tak tam bude jedna z naprosto fenomenálních našich regionálních kapel.
1: Přesně tak, před námi jsou zároveň Imagine Dragons a to vám může napovědět, protože kapela, která vystoupí v Hrádku nad Nisou na Kristýně už tenhle pátek 8. května, se jmenuje Imagine Diamonds. Před námi kousek Wrecked a co jsem koukala do toho jejich playlistu, tak tohle tam taky zazní. Takže určitě se můžete vyrazit na státní svátek, si takhle hezky užít odmykání Kristýny a zároveň si užít skvělý hity a my si je užijeme už teď, tady taky společně. Wrecked, právě teď pro vás.

0: Karma Just Be Good To Me dozněla éterem Hit Rádia Kontakt. A přátelé, máme novinku, ta doba jde kupředu, je to neuvěřitelné, ale strážníkům v Jablonci pomáhá umělá inteligence, která je zabudovaná v městském kamerovém systému. A díky ní mají hned jako lepší přehled o situaci ve městě, to je pecka. To je pecka.
1: Já jenom doufám, že to je taková ta chytrá AI, taková ta chytrá umělá inteligence, protože když si tak nějak vzpomenu na třeba tu nejznámější, kterou používáme každej, úplně každý den, ChatGPT, jak se plete. Umíš si představit, že by ti chodili třeba, že teď si vím, že někdo třeba řidičák nemá auto a chodili by mu prostě pokuty.
0: Cože, a řidičák přímo od městské policie. Nemá auto a nikdy nebyl v Jablonci.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
4: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
3: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
5: holky. Nesmíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
4: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
5: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
4: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na habla, jako takhle.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
6: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
7: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
8: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
9: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
10: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swaglift Day.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hit Rádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
14: Křupavé vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
15: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Hit Radio.
17: Dobíte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
18: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
16: Hitrádio Kontakt.
19: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Tenhle song je prostě nesmrtelný, podobně jako třeba kapela Rolling Stones, kteří včera večer oznámili, že 10. července vyjde nové album s názvem Foreign Languages, nebo taky cizí jazyky.
1: Což, když si vezmeš jako logo Rolling Stones a taky vizuály jejich frontmana Micka Jaggera, tak je to vlastně takový nomen omen trošku to album.
0: Já si jenom představuju, co třeba s tímhle přinesou. Víš, že jestli třeba tam bude nějaký song i v češtině. Víš, jakože to by bylo hustý, ale.
1: To by bylo to znamená jedna skladba třeba jako, já nevím, čínsky, jedna skladba prostě německy, anglicky, česká skladba, to by bylo, jako Mick Jagger zpívající česky, to by bylo jako asi jeho největší životní výkon vzhledem k tomu, jak náročný jazyk pro cizince čeština je.
0: No, ale tak Dua Lipa ukázala, že to umí, takže třeba překvapí. Teď už každopádně Chloe a taky Island Sun.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, odbyla nám 16. hodina a právě teď taky doznívá pohádkový kousek Zoo a společně s ním Shakira.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
0: Opatrně v ulici Československé armády u Nového Boru, tady probíhají práce na inženýrských sítích a silnice uzavřená.
1: Opatrně taky v Jetřichovicích a ve Chřibské, je tady silný provoz a kolony z důvodu silného požáru. Třeba je uvolnit cesty záchranným složkám.
0: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
3: Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro vás.

0: kontakt.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. V pátek budou některé obchody zavřené. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních musí zůstat mimo provoz. Více říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
2: Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů.
1: Omezení se nevztahuje na prodej na autobusových a vlakových nádražích a letištích, na prodejny ve zdravotnických zařízeních, lékárny a benzínové pumpy. Podpora jaderné energetiky v Česku rekordně vzrostla. S jejím rozvojem a využitím v současné době souhlasí 85% obyvatel, což je dosud nejvíce. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost ČEZ. Ceny ropy se ve středu prudce snižují poté, co americký prezident Donald Trump signalizoval možnou dohodu o ukončení války s Íránem. Severomořská ropa Brent kolem poledne vykazovala pokles o téměř 7%, sestoupila tak pod $103 za barel. No a ve vedení hokejového Litvínova končí po 6 letech generální ředitel Pavel Hynek. Severočeši na klubovém webu oznámili, že se s 56-letým funkcionářem domluvili na předčasném ukončení smlouvy. Hynkův odchod souvisí i s plánovanou změnou majetkové struktury klubu.
3: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
4: Oblačno a taky 20 stupňů, tak to vypadá aktuálně u nás na severu. Denní maxima se můžou vyšplhat na 23 stupňů. K večeru počítáme s větší oblačností a možnost taky bouřek a přeháněk.
0: Hit Radio Kontakt.
5: Odpoledne na Hit Radio Kontakt pokračuje vaši společníci Déňa Janečková, Jirka Krupica.
4: A teď už last good night, pictures of you.

0: Taylor Swift a taky Fate of Ophelia. V Turnově se nedávno sčítala doprava, jsou na tom možná trošku hůř, než se čekalo, je tam víc aut, než je zdrávo, ale zároveň jsou na tom pořád dobře do té doby, dokud nedojedete třeba do Liberce. Tady je to prostě šílenost, tady je to auto na autu.
1: Je to přesně důvod, proč jsem prodal auto, protože mi to už nebavilo prostě.
0: Nebavilo, ne, tak to ne. Já teda si žiju v tom komfortu, že se dopravím přesně všude autem, všechno, taková ta pohodlnost, víš, jakože mám to tak, no.
1: Nicméně teď máme taky způsob, jak proti téhleté za hustotě dopravy, jak proti ní bojovat zrovna v těchto dnech, to si řekneme už za chviličku. A vy nám pište na náš WhatsApp, jak jste na to myslí, to máte radši autem nebo pěšourkem hezky,
0: nezdravotně. Nebo třeba na kole, nebo na koloběžce, to už jenom na vás. Napište nám to a my vám posíláme Pitbulla a Marka Anthonyho.

0: Luis Capaldi a také Survive. Eteru Hit Rádia Kontakt, krátce po 4:45 a my jsme se společně bavili o tom, že se v Turnově sčítala doprava a jak jste na tom vy?
1: Přátelé, vy nám chcete myšlenky, my jsme totiž teď v tomto vstupu chtěli připomenout taky, že tento měsíc probíhá takzvaný měsíc do práce na kole nebo pěšky, což je takový ten měsíc, kdybychom měli udělat něco pro sebe a vyrazit právě do práce takovým jako zdravějším způsobem a udělat něco pro planetku. No a píše nám posluchač, který se podepsal jako Lukino, že právě tenhle ten měsíc jako ctí, že celý rok jako jezdí všude autem pomalu i jako pro křupky na benzínku, ale tenhle měsíc, že teda do práce jezdí poctivě na kole.
0: Lukino má teda můj velký obdiv, protože já bych se nedokopala. Já jenom tak někdy přemýšlím, že bych mohla jít třeba z pěšky, protože to nemám zase přece jen tak daleko. Ne.
1: My jsme se shodli s kolegou, že budeme do práce běhat.
0: A jde vám to?
1: Ještě jsme neběželi. Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
5: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Haken. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Auto na šrot CZ.
8: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
7: Volejte 776 823 833.
8: Auto na srot.cz.
7: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
8: A zdarma odvezeme.
7: Volejte 776 823 833.
9: Liberecká výšina.
10: Jedinečné romantické prostředí, jako stvořené pro váš vysněný svatební den.
9: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
10: Zkrátka vše na míru, včetně obřadu, pro vaši nádhernou svatbu.
9: libereckavýšina.com pro radost z každého okamžiku.
11: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
12: Dusno po hádce. Pocit, že na vás všechno padá. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Single X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
15: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Coldplay, Lil Sims, Burna Boy a taky We Pray. Kousek, který jsme si užili na Hit Radio Kontakt minutku po půl pátý a před námi naopak Whitney Houston.
1: Whitney Houston, která vás má všechny nalákat a přitáhnout k poslechu Hit Radio Kontakt už tento, od tohoto pátku, protože poběží Hit Radio Classic.
0: A taky retro víkend, který si užijete se vším všudy. Hnedko v pátek v 7 ráno to všechno začne a poběží to až do neděle do 6 do večera.
1: A co to znamená? Že ten víkend bude mít 3 dny?
0: To znamená, že víkend bude mít 3 dny, prodloužený víkend už je před námi a v té nejlepší společnosti, jako je právě retro víkend. Takže nalaďte a teď se jdeme tak dát takovou malou ochutnávku. Whitney Houston, I'm Every Woman.

0: Lucie a Marie, jméno a jako jméno, ale samozřejmě skvělá kapela, skvělý song na Hitrádiu Kontakt. Nám se pomalu, ale jistě blíží léto. Jo? A spousta z nás letí někam na dovolenou a třeba pro někoho z vás bude potřebné info, že pokud vás napadne žralok, stačí ho píchnout do oka.
1: To je, ano, je to úplně stejné, jako když vám někdo radil, že třeba pokud, že lev má na těle jedno takové místo, zhruba na patře, když vás bude polikat, stačí ho zmáčknout, jako, tak je to jako v pohodě.
0: Užitečný typy se vždycky hoděj.
2: Liberecký kraj i letos pokračuje v podpoře projektu AED pro Liberecký kraj. Chce zvýšit dostupnost automatizovaných externích defibrilátorů a tím zlepšit šance na záchranu lidí. Kam nové defibrilátory zamíří a kolik životů už se pomocí nich podařilo zachránit, vám řekne krajský náměstek pro zdravotnictví Vladimír Richter. Ve čtvrtek na Hitrádiu Kontakt.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín, kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
7: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
9: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
10: První probuzení na moři?
11: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
12: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
13: Autokoutek.
14: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
13: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
14: Výhodné financování.
13: Pro nové i ojeté vozy.
14: Ale jen u Autokoutek.
13: Dobrá adresa pro váš vůz.
14: www.autokoutek.cz.
13: Již 30 let.
15: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
16: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
17: Pište si do kalendáře. Pátek 8. května, tradiční odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou. Úžasný den na Kristýně pro celou rodinu. Fanzóna Hitrádia Kontakt, koncert Jaroslava Uhlíře, dál Cover Power, Imagine Diamonds, Mix Dance, Rokotéka a hlavně slavnostní odemčení Kristýny. Přijeďte na Kristýnu do Hrádku už 8. května od 12:30 po obědě.
18: Kontakt.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: úžasná Beyoncé a taky její Halo doznělo éterem Hitrádia Kontakt. Říkám si, že už snad nemůže být větší bordel v dopravě tady u nás v Liberci, než je právě teď. No, kamarádi, podržte se může, protože, a teď se podržte, bude se uzavírat Sněhulák. Ty tři krásný kruháče pod globusem, který vlastně navazují úplně všude, na všechny cesty, se uzavřou. A to už v červnu.
1: Na druhou stranu, zaplať pánbu, že se uzavřou teď, prostě opraví se a zase nám třeba 10 let budou sloužit. Já jsem v tomhle tom pozitivní. Já když vidím tu opravu, tak nevidím tu komplikaci, ale říkám si, hele, to bude v pohodě. To bude v pohodičce a já věřím tomu, že právě teď nás poslouchá spousta lidí, která to má úplně stejně jako já. Že prostě, hele, nějak to vydržíme a pak to zase bude fungovat.
0: Jo, to jste vy optimističtí. Já jsem optimistická možná jenom v tom, že bydlím v Vratislavicích, takže na Sněhulák to mám docela daleko, ale přece jenom jako cesta na Děčín nebo takhle na Turnov a podobně, ten most prostě je potřeba a bude to trvat několik měsíců. No kamarádi, o dopravě už za chviličku, teď Damiano David.

0: Další pohádkový kousek, který jsme si Féteru Hit Rádia Kontakt společně užili Demi Lovatou a taky Let It Go. Pár vteřin před 17. hodinou, jdeme kouknout, jak to vypadá na silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
0: Opatrně, v ulici Jiráskova ve Frýdlantu probíhají tedy práce na silnicích a ulice je uzavřena.
1: Pozor, v ulici Československé armády u Nového Boru probíhají tedy práce na inženýrských sítích a silnice je uzavřená.
0: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze. Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů. Za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Počet hrabošů na českých polích v dubnu proti březnu výrazně klesl. Odborníci zjistili, že dubnový průměr počtu

0: berte rezervu na dobu, jako kdybyste na dovolenou jeli dvakrát. To znamená, jedu na týden, beru si pomůcky a to, co budu potřebovat, léky na 2 týdny.
1: Při cestování letadlem je nejlepší mít léky v příručním zavazadle. V zavazadlovém prostoru je mohou poškodit nízké teploty. Správa železnic bude pokračovat v přípravě modernizace železničního spojení z Prahy přes Mladou Boleslav a Turnov do Liberce. Aktuálně pokračuje příprava na úseku Praha Mladá Boleslav. Náklady celé trasy se blíží 140 miliardám korun. No a hokejisté extraligové Sparty posílí útočník Jiří Sekáč. 33-letý hráč s reprezentačními zkušenostmi působil naposledy ve Švýcarsku. Dres Pražanů oblékal krátce už v sezóně 2012-13. Sparta o jeho příchodu informovala na svém webu.
2: Počasí pod mrakem. Zataženo. Nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
3: Zítra čekáme na severu teploty až na 18 stupních, čekáme taky velkou oblačnost, ráno dočín doznívající srážky a můžeme počítat taky s bouřkami.
4: Hit Radio Kontakt.
5: Posloucháte Hit Radio Kontakt, vaše odpolední dvojka, Deňa Janečková, Jirka Krupica, přítomní.
3: A teď už taky Niko Santos, Human Being.

0: Nastartuj jaro s Hitrádiem Kontakt.
1: Kamarádi, už za dva dny to vypukne, za dva dny se totiž odemkne sezóna na Kristýně v Hrádku nad Nisou. Vy se můžete zúčastnit téhle krásné akce, bude to nabitý program, my budeme u toho a zároveň tady společně taky soutěžíme o víkendový pobyt pro celou rodinu. Jediné, co je k tomu potřeba, dát fotku pod soutěžní příspěvek z vaší poslední dovolený a potom si to užijete. Nebo můžete být vylosováni, takhle.
2: A přátelé, pokud byste náhodou nebyli vylosováni, tak určitě doražte přímo osobně na akci, protože kdo ví, třeba i tam bude možnost získat nějaký pobyteček.
1: Minimálně tam získáte nějaký drobnosti, které vám rozhodně udělají radost, takže se stavte a my si jdeme užít My Chemical Romance.
0: Vyhraj víkendový pobyt na Kristýně. Info na hitradiokontakt.cz.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, za námi Ella Henderson a Rudimental, taky Elebaj, takový nabitý kousek. Takový, co má rádi, dobije to hezky baterky.
1: Já si úplně představu tady tohleto pecku třeba, jak bude teď vycházet nová hra GTA 6, takže to bude v jednom z těch jako rádí v těch autech a já prostě budu zdrhat před policajtama a do toho bude hrát tady Elebaj prostě.
0: No, shodou okolností si myslím, že něco takhle podobného se hrálo v hlavě jednomu muži, dalo by se říct, který utíkal před policií takhle po Liberci. Já jsem včera viděla to video a možná jste ho viděli taky, je to docela dlouhý a jde vidět, že borec jel vlastně na Vesec, přejížděl tam hory, doly, všechno možný a nakonec to skončilo bouračkou, naštěstí se nikomu nic nestalo, on si to auto se jenom převrátil. Co jsem teda zjistila, tak dokonce ten pachatel měl dokonce sádru, takže okay. Prostě umíš si představit to, že fakt jako máš takovou tu, já bych to řekla až jako sprostě. Prostě to, že jako utíkáš. Že utíkáš před tou policií všechno, ale ještě víc si k tomu prostě dáš to, že máš ještě tu sádru.
1: Je to jako takový achievement. To znamená, že to nebylo GTA 6, ale šlo vlastně o český mod. Místo toho GTA Liberty City, tak Liberec City.
2: Liberecký kraj i letos pokračuje v podpoře projektu AED pro Liberecký kraj. Chce zvýšit dostupnost automatizovaných externích defibrilátorů a tím zlepšit šance na záchranu lidí. Kam nové defibrilátory zamíří a kolik životů už se pomocí nich podařilo zachránit, vám řekne krajský náměstek pro zdravotnictví Vladimír Richter. Ve čtvrtek na Hit Radio Kontakt.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
6: Co hledáš?
5: Trůn pro královnu?
6: Skoro.
5: Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
6: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
5: To je jak sen. Kdeže to je?
6: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
7: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
8: Snížíme o 2 stupně.
7: Bod 2. Průvan.
8: Dáme ručníky mezi okna.
9: Výborný návrh.
7: Bod 3. Plíseň.
8: Vydrhnout, přetřít.
10: A co udělat rekonstrukci?
9: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
11: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
12: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
13: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i velké umělce.
14: Vyměňte staré za novou. Teď k novému vozu Škoda získáte mimořádný bonus až 70 000 korun. Přivezte svůj starý vůz na protiúčet a vyberte si ze stovek modelů skladem. Nová Škoda s bonusem na vás čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila, to dobré začíná u nás.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Novinka Féteru Hit Rádia Kontakt. Eva Farná a taky Miraj a jejich Vzpomeneš si a před námi, aby toho nebylo málo, je další novinka a to Rehab a In My Head.
1: To je, musím říct, já vím, že to říkám často, ale In My Head je taková skladba, která se objevila jako z ničeho nic, jak blesk z čistého nebe. Když jsem to slyšel poprvé, jak jsem si říkal jako, jako jo, asi vím, proč je to dobrý, ale nějak to není úplně šálek mého čaje. A čím víc poslouchám tady tuhletu skladbu, tím více mi líbí, tím větší pecka to pro mě, už má místo v mém playlistu a já věřím tomu, že všichni naši posluchači, co teď poslouchají, nebo aspoň teda drtivá většina, to má úplně stejně, protože to je přesně taková ta chytlavá pecka, co dech.
0: Jo,
1: a vlastně si začneš broukat, ani nevíš proč.
0: Má to energii, má to duši, má to něco, co všichni potřebujete ve středu odpoledne, takže si to zesilte a tady to máte.
2: Tohle vám hrajeme nově.

0: Ed Sheeran a taky Celestial. Mimochodem, věděl jsi, že Ed Sheeran, snad ten nejznámější zrzek na světě, se oholil?
1: Jako hlavu?
0: Jako hlavu a vousy taky. Jo, jo.
1: Ne, ne, takže je úplně jako plešatý.
0: Úplně plešatý, úplně jak miminko, jak narozený miminko, tak přesně vypadá Ed Sheeran. Každopádně na hlasu to nic nemění. Třeba je to i váš oblíbený zpěvák.
1: No to rozhodně, protože kdo by neměl rád Eda Sheerana. Přátelé, dneska máme středečku a já si myslím, že třeba když budete hodní, takže si budete moct po 18. hodině nechat ještě jednoho Eda třeba zahrát, protože dneska je takzvaná vaše středa. Bude se hrát jenom podle vás.
0: Ládendější už je na vás nachystaná, samozřejmě se vším všudy, s vámi prožije 3 hodiny od 6 až do 9 a výběr jenom podle vás, playlist podle vás, takže si to prostě vychutnejte se vším všudy, kdo by si nechtěl nechat zahrát nějaký song v rádiu, že jo?
1: Přesně tak.
0: Tak do toho.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe mám jako jejo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhý vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
4: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je ty jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
3: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
4: já smíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
5: Já jsem si říkal, jestli jsi tam měla místo bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
4: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
5: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na habla, jako takhle.
2: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
6: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
7: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
8: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz. Originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocnici pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
9: Swaglift Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Swaglift Day.
10: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Single X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
11: www.hrady.cz.
12: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hit Rádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
13: Křupavé vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
14: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hit Radio. První jarní pobyt v kempu? Hit Radio Kontakt ti ho zařídí úplně gratis. Vyhraj víkendový pobyt pro celou rodinu v Kristýně u Hrádku nad Nisou. Koupání, cyklostezky, pohoda a start kempové sezóny, jak má být. Tohle všechno s tebou vyměníme za jednu fotku na našem Facebooku nebo Instagramu. Najdeš nás tam jako Hit Radio Kontakt, tak si nás odklikni. Hit Radio Kontakt.
15: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Kontakt.
1: Happy birthday.

pokud dneska slavíte, tohle byl kousek pro vás Flipside a taky Happy Birthday Féteru Hit Rádia Kontakt krátce před 18. hodinou. No a kamarádi, je pro dnešek na čase se rozloučit. Odpolední show došla do svého cíle a to znamená, že za chvíli se vás do svých otěží přebere Lea Děnděši. Vaše středa se blíží, vy si stále máte možnost zavolat nebo napsat o ten svůj oblíbený song, který si chcete nechat prostě zahrát takhle v rádiu. Samozřejmě je to možné a věřím, že vám to všem zlepší večer. Tak do toho ode mě ještě Lost Frequencies nebo taky kapela Krištof, tak si to užijte, my se slyšíme zase zítra ve 3, budu se na vás těšit a zatím mějte se krásně a čau.

0: nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči pozor, je uzavřená ulice Jiráskova ve Frýdlantu, a to z důvodu práce na silnici. A pozor taky v ulici Československé armády u Nového Boru. Probíhají tady práce na inženýrských sítích a silnice je zcela uzavřená. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
4: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Národním parku České Švýcarsko pokračuje od soboty hašení požáru v okolí Chřibské. Od dneška haseči zasahují už jen ze země. V terénu jich bylo dopoledne 370, odpoledne některé jednotky začaly balit a přesouvat se na své základny. Večer se rozhodne, kolik hasičů zůstane přes noc. Nepodceňujte prevenci onkologických onemocnění. To je nejen vzkaz lékařů, ale také expertů pojišťoven. Jitka Urbaníková-Volná, manažerka životního pojištění v České podnikatelské pojišťovně.
3: Onkologické diagnózy jsou podle dat České podnikatelské pojišťovny vůbec nejčastějším důvodem výplaty plnění u pojištění závažných onemocnění. Připadá na ně zhruba 66% vyplacených prostředků. Přibližně polovina případů je hlášena už v raném stádiu onemocnění. ČPP proto připomíná důležitost prevence a nově od dubna u Neonu Life zjednodušuje definici onkologického onemocnění.
2: Pojišťovny připomínají i další onemocnění, která kryje kvalitní pojistka. Česká podnikatelská pojišťovna například hradí léčbu lymské boreliózy. V bulharském hlavním městě Sofii se konal protest proti plánovanému uzavření českého centra, informují o tom tamní média. Petici, která uzavření odmítá, podepsalo více než 3000 lidí. České kulturní centrum v Sofii funguje 77 let. Kajakář Vít Přendiš jde do nominačních závodů ve slalomu s jistotou návratu do reprezentace. Mistru světa z roku 2022 se vyplatila sázka na kajakross. Vedle evropského i světového šampionátu se představí také domácím fanouškům, a to na červnovém světovém poháru v Pražské Troji.
4: Počasí pod mrakem, zataženo, nevlídno? Terapie módou dokáže rozzářit i takové dny. Oceni se Liberec na dotek radosti.
2: Čekáme většinou oblačno, přehánky nebo bouřky, to v průběhu noci. Ranní teploty v Čechách 12 až 8, na Moravě a ve Slezsku ještě

0: Max Warren a Before You Leave Me, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, tak co, už vám prší, máte bouřku nebo zatím slunce, dejte vědět, 777-937-777 a tam hlavně už samozřejmě píšete svoje hudební přání, je to tady vaše středa, budu hrát, co si budete přát, snažím se plnit co nejvíc těch slibů, jo, ale víte jak, čas je omezen. Jako první SMSka od Andreje, ta píše, ahoj, chtěla bych pro všechny, co teď ještě pracují stejně jako já, zahrát Činasky, ideálně, potkal jsem tě zase po letech, tu mám totiž nejradši. Hele, tak co? Tak začínáme. Činaskama, to by šlo? Užijte si to.
1: Potkal jsem tě.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Mary a Leony, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, hrajeme si vaše hity na přání. Píšete na 777-937-777, co byste chtěli poslouchat. Další přání splníme z Plzně, to míří za Hankou, která píše: ahoj, dnes si celý den broukám jeden song, nemohla jsem pořád přijít na to, co to je, a pravda, už mě to trochu štvalo. Nakonec jsem na to přišla, je to Born with a Broken Heart od Damiano Davida. No jo, to je takovej ten earworm trošku totiž. Tak toho červa přeživíme. Za chvilku Damiano David, taky divoký byl, nebo Lady Gaga.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
2: Cemix fasáda, trvalá paráda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Jsou máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak ho nem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
6: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
12: Autokoutek. Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
13: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
12: Výhodné financování.
13: Pro nové i ojeté vozy.
12: Ale jen u Autokoutek.
13: Dobrá adresa pro váš vůz.
12: www.autokoutek.cz.
13: Již 30 let.
14: Deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Damianu David na přání Féteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem, ať už máte doma pohodičku, nebo jste třeba v práci, případně na cestách. Pokud sedíte za volantem, tak prosím vás opatrně, plníme si další vaše přání. Píšete stále na 777-937-777. Já se tady tím samozřejmě prokousávám, postupně to všechno čtu a postupně to taky plním. Za chvilku Petr Muk, Láska ta nebezpečná věc, a to je pro Marťase. Ten by chtěl právě tenhle song, píše, že to je pro něj a taky pro mě. Takže já moc děkuju, posíláme to samozřejmě i vám všem. Za chvilku Petr Muk a teď David Guetta.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Petr Muk pro Marťaša. Pokračujeme dál. Plníme další a další přání. Je to žánrově, já mám ráda, jak je to žánrově barevn, jo. A doufám, že si to samozřejmě užíváte i vy. Pište si o další přání na 777-937-777. A máme tady další přání a to míří do Zlína za Jerrym. Jerry ho zdravím a půjdeme mu posílat Adama Mišíka a Bena Kristoval. Co? To zvládnem, užijem si to. Pojďme, vy třeba, co jste trošku starší generace, tak se zase něco přiučíte, jo? Za chvilku tahle dvojice, k tomu taky Mikolas, nebo třeba Sia, tak buďte u toho.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Jehnědí u Ústí nad Orlicí za 1 380 000 korun, rodinný dům v Keblicích u Litoměřic za 16 900 000, rodinný dům v Železném Brodě za 7 490 000, rodinný dům v Mukařově na Praze Východ za 9 990 000 a byt 2+1 v Liberci za 5 555 555 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů s Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. One, two, three.

Sia a Chandelier, posloucháte Hit Radio. A čo, kdo je taky ještě v práci? Komu se to táhne? Co jsem pochopila, tak třeba v Plzni, tam se odpolední směna prej táhne, ale extrémně, nebo vleče teda. Píše Jani, že Anton Klement s tým zdraví, Hit Radio, my zdravíme samozřejmě taky, no a chtěli by právě na tu vlečící se směnu zahrát Espresso Macchiato. A to umíme, tyhle věci. Takže prosím vás, vy všichni, co jste teď v práci, tak díky tomuhle songu vám to uteče jak voda. Nebo jako espresso.

0: Espresso macchiato.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Hledáte SUV? Škoda Karoq je nejprodávanější v zemi. A teď ho máte i hned. V automatu, skladem, se zvýhodněním až 122 000 korun. Nebo na paušál už za 6 500 bez DPH. Váš nový Karoq čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
3: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
4: Krásný večer všem, doufám, že ačkoliv třeba pracujete, že se máte hezky a tu středu si užíváte, čekají nás další hity. Stále samozřejmě hrajeme na přání, další už za chvilku a teď pro vás všechny Pink Who Knows.

Timbaland a One Republic Apologize, posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer vám všem, pokračujeme v plnění vašich hudebních přání. Píšete na 777-937-777 a další přání splníme Zuzce a ta píše, ptá se mě, teda se mám prodlouženou, což platí, jo, a hlavně píše tak hezky hraj, že poslouchá. Já doufám, že jste zatím s hudbou spokojený, snažíme se vám dát ty úplně nejlepší hity, co tady máme a Zuzka by si přála Davida Kolera Chci zas v tobě spát. Myslím si, že to je jeden z těch songů, na kterém se úplně všichni shodneme, napříč, jo, úplně všichni, že je to prostě skvělý song. Tak já doufám, že vám takhle při večeru udělá radost. David Koller pro vás všechny.

0: Bad Memories, Meduza, James Carter na Hit Radio. Krásný večer všem, co s námi trávíte tu středu. Doufám, že se máte hezky. Zajímá mě, jestli u vás teď prší nebo neprší. Středníma Čechama se prohnala supercela. Uvidíme, co ten dnešní večer ještě přinese. Hlásí pořád bouřky, tak prosím vás, hlavně opatrně, jo? Květináče možná ještě schovejte dovnitř, ať vám to ten déšť nezničí. No a my si budeme přát další songy. Za chvilku je tady song pro Elišku, která píše: Dobrý den, zahrajete prosím Vedle tebe usínám od Miraj. A Miraje, toho my máme moc rádi. Doufám, že vy taky. Ano, a ty naše ranní kruhy pod očima. Miraj, Vedle tebe usínám, už za chvíli k tomu Youngblood nebo Taylor Swift.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz. Under Armour
6: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.
7: Bydlet o úroveň výš?
8: Můžete i vy.
7: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
8: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
7: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
8: Rezidence Level 21.cz.

0: Vedle tebe usínám a Miraj v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. Díky, že s námi trávíte středu a hlavně díky, že si píšete o svoje hudební přání. 777-937-777. Čtu to tady všechno postupně. Někdy se stane, že na vás rada přijde později, někdy dříve. Je to přece jenom komplikovaná operace, to určitě chápete. Zdravím samozřejmě všechny z vás, kdo jste v práci a makáte. Držte se, určitě už vám za chvilku končí směna. Pokud ne, tak vydržte, vydržte, bude to dobrý. Budeme plnit další přání a o to si píše Pavla. Ahoj rádio, prosím o zahrání nějaký veselý písničky od skupiny Aqua pro veselější den a pro všechny pro vás. Takhle, Aqua má poměrně hlavně veselý písničky, jo? A aby to nebyla jenom Barbie Girl, tak si za chvilku dáme Dr. Jones. Doufám, že vám to tu náladu minimálně o kus zlepší. No a jestli jsou mezi vámi tací, co už chtějí prostě jenom pátek, tak mám skvělou zprávu. Marek Ztracený. Novinka, modlitba za pátek. Právě teď.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

slíbená Aqua a Dr. Jones, posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, ať už se zrovna nacházíte kdekoliv. Taky se ukazuje, že ano, středa, večírku je třeba, píše Anička. Ahoj, máme dneska dámskou jízdu u mě doma. Můžeš k nám k tomu pustit Pussycat Dolls? Dámy, jasně, že můžu, jenom pokud náhodou jdete ještě zítra ve čtvrtek do práce, tak opatrně s tou dámskou jízdou, jo, ať se to nezvrtne. A doufám, že to udělá radost i vám, co třeba zrovna dámskou jízdu nemáte, ale chtěli byste. Pussycat Dolls a Hush Hush, taky Luis Capaldi nebo Alvaro Soler, už za chvilku.

0: tenhle víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Retro víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek 7 ráno.
1: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz. Originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplňky i užiteční pomocníci pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
3: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
4: Co hledáš? Trůn pro královnu?
3: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
4: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
3: To je jak sen. Kdeže to je?
4: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sí, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Krásný večer, 8. hodina je tady, poslední hodinka vašich hitů před námi. Pište na 777 937 777. No a teď už jsou tady Linkin Park.

Skupina Jelen v oblacích právě teď na Hit Radio. Díky, že trávíte večer s námi a hlavně je to večer podle vás. Vypíšete, co byste chtěli slyšet a my se vám to snažíme všechno splnit. Další zpráva je od Martina. Ten by chtěl Queeny I Want to Break Free a píše, protože se to prostě nikdy neomrzí. Já jsem teď mimochodem četla, že aby se vám písnička oposlouchala, musíte si ji poslechnout alespoň 200krát. Řekla bych, že třeba právě u Queenů to stejně neplatí. Takže Queeny pro vás všechny a pro Martina právě teď.

0: Krásný večer z Hitrádia, za námi Last Go a Something. Stále si hrajeme na přání, vypíšete na 777-937-777, co byste chtěli poslouchat. Napíše Martina, ahoj, já jsem ještě stále v autě, chtěla bych trochu probrat, dala bych si Love Never Felt So Good od Justina a Michaela. No, to by vás za volantem probrat mohlo. Tak za chvilku do uší Michael Jackson, Justin Timberlake, taky Olga Lounová nebo Red Hot Chili Peppers. Autokoutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
1: Hit Radio. Hit Radio.

slíbení Michael a Justin, Love Never Felt So Good v éteru Hitrádia. Přeju vám krásný večer. A samozřejmě pokračujeme dál v hitech, které byste chtěli slyšet. Sešlo se nám tu tři prosby o jeden stejný song a já se vůbec nedivím. Eliška, Mája a taky Terka si napsali o nový song Lady Gaga, což je The Dead Dance. Je to song, který vznikl pro druhou sérii seriálu Wednesday. Kdo třeba neviděl, jo, tak možná vás tenhle song namotivuje. Za chvilku už tak

0: Krásný večer z Hit Rádia, za námi Lady Gaga a The Dead Dance. Já se budu pro dnešek pomalu loučit. Díky, že jste si vaši středu dali společně se mnou. Splníme ještě jedno poslední přání. Lenka si totiž napsala o Bon Joviho. A já si myslím, že Bon Jovi je vždycky dobrý nápad. Hele, v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, no prostě kdykoliv. Bon Jovi za chvilku, k tomu samozřejmě spousta dalších skvělých hitů. Mějte se krásně a hezký zbytek večera.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
1: Co hledáš? Trůn pro královnu?
0: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
1: Navštiv nábytek Rush v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
0: To je jak sen. Kdeže to je?
1: Lumko v nábytku Rush. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.

0: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz. Originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocnici pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
3: Co hledáš? Trůn pro královnu?
2: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
2: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
5: Potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz. Originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocnici pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
0: Hit Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře.